nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se lhát. Záplavy minou.

dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Zpěvačka Whitney Houston na Signál Rádiu 2 minuty před 6 hodinou, za malou chvíli první dnešní zprávy a po nich Kamufláž, Roxette nebo George Michael. Budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda vás může zdržet na dálnici D1, kde se bouralo na 22. kilometru ve směru z Prahy na Brno. Jinak větší komplikace aktuálně hlášené nemáme, tak přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké ráno, 6. hodina je tady, posloucháte Signál Rádio a teď také první dnešní zprávy. Teplotní rekordy pro včerejší 3. srpen padly na třetině stanic, na desetině pro celý měsíc. Ve Strážnici bylo 39,9 stupně, což je historické maximum pro Moravu. I dnes meteorologové předpovídají vysoké teploty. Měřit je budeme mezi 34 a 39 stupni. Zhruba 1600 prvních odvedenců včera v Dánsku nastoupilo do nově prodloužené povinné vojenské služby. Ta bude na příště trvat 11 měsíců místo dosavadních 4, informovala o tom agentura Reuters. Rozhovory s Íránem probíhají, i když Teherán tvrdí opak, napsal to americký prezident Donald Trump. Spojené státy americké nezruší blokádu, dokud nebude dohoda anebo Írán nekapituluje, dodal prezident.
0: Co se děje v regionu?
2: Praha od tohoto měsíce zavádí zlevněné jízdné pro lidi v hmotné nouzi. Lidé, kteří pobírají takzvanou superdávku, mohou jezdit pražskou městskou hromadnou dopravou levněji. Měsíční kupon je nově vyjde na 165 korun. Zvýhodněný tarif schválili pražští radní. Celý proces podání i vyřízení žádosti probíhá online pouze na webu pidlitačka.cz a nutné je potvrzení od úřadu práce.
0: Sport.
1: Fotbalová UEFA hrozí šéfovi FIFA Giannimu Infantinovi. Čím taktový sporták Petr Plintovič?
3: Evropská fotbalová unie pohrozila prezidentovi Světové federace Infantinovi právními kroky. Důvodem je jeho plán na prodej podílů ze světových šampionátů soukromým investorům. Podle některých zpráv už Infantino couvl a svůj záměr prý neuskuteční.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A první dnešní zprávy končíme pohledem na počasí. Dnešní den bude polojasný, odpoledne očekáváme zvětšenou oblačnost a také lokální výskyt přeháněk a nebo bouřek. Vítr zítra zafouká od jihovýchodu do 6 metrů za sekundu a bude opět velmi teplo. Nejvyšší denní teploty dnes naměříme od 34 do 39 stupňů Celsia. Na horách počítejme s teplotou kolem 30. Tolik ranní zprávy. Příjemné ráno se signálem přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Bylo 6 hodin, je čas vstávat, pro někoho už je to také čas začít pracovat a ti, co mají dovolenou, si ještě mohou užívat lenošení v peřinách. My ale tady na Signál Rádiu právě startujeme dnešní ranní vysílání, u kterého vás všechny vítá Jirka Svoboda. Aktuality, zajímavosti a vaše oblíbené hity 80. už jsou nachystané, tak si udělejte kafe a můžeme začít. Přeju dobré ráno a hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Dobré ráno vám všem, kdo máte naladěné Signál Radio. Probudili jsme se do nového dne, kterým je úterý 4. srpna. Už držím v ruce kalendář a u dnešního data vidím jméno Dominik a Dominika. Svátek tedy slaví i náš moderátorský kolega Dominik Port, kterého tímto zdravím. Narozeniny by dnes měl slavný jazzový trumpetista a zpěvák Louis Armstrong a nebo francouzský brašnář a zakladatel světoznámé luxusní značky Louis Vuitton. Narozeniny slaví herečka Meghan, manželka britského prince Harryho, a oslavencem je také bývalý americký prezident Barack Obama nebo fotbalista Marek Heinz. Od nás letí gratulace. Podle mysliveckého kalendáře má dnes odlétat Rory z obecný a podle kalendáře netradičních svátků je dnes den asistenčních psů anebo den bílého vína, což může být docela dobrý tip na dnešní odpoledne. Teď ale přeju dobré ráno a za chvíli už probereme počasí. Signál.

0: Do nového dne jsme na Signál Rádiu vstoupili pěkně s vedačkou z hříšného tance. Skvělá rozcvička, co říkáte? A nad Českem je dnes ráno vymetená obloha. Na většině území máme za sebou tropickou noc, kdy teploty neklesly pod 20 stupňů. Na této hodnotě začíná den například v Ústí nad Labem, Českých Budějovicích nebo Pardubicích. Praha měří 22 stupňů a Brno nebo Olomouc jsou aktuálně na 23 stupních. Dnešek by měl být nejteplejším dnem celého týdne. Bude jasno nebo polojasno, ale odpoledne a večer se začne vytvářet oblačnost a objeví se přehánky a bouřky. Maxima dnes vystoupí na 34 až 39 stupňů, na horách bude kolem 30. Je proto vydaná i výstraha před velmi silnou až extrémní zátěží teplem. Tak vám přeju klidné úterý.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Madonna, Open Your Heart v ranním vysílání Signál Rádia. Před půl sedmou ještě zaspívá Dalibor Janda a už tady mám pár událostí, které dnešek přinese.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Do Česka se dnes vrátí vrtulník, který ve Francii pomáhal s likvidací rozsáhlých lesních požárů. Dnes v 16 hodin skončil lhůta pro podání kandidátních listin do obecních a senátních voleb. Strany, hnutí a jejich koalice nebo nezávislí kandidáti musí nominaci dodat příslušnému obecnímu úřadu. Ve Valticích dnes začne sběr prvních hroznů. Vinaři by tak měli začít nabízet oblíbený burčák o 2. srpnovém víkendu. Ve sportovním parku Pardubice dnes proběhne den dobrovolnictví. Zájemci si tady budou moci vyzkoušet práci dobrovolníků na vlastní kůži a zjistit, jak je možné se do takových činností také zapojit. V Kutné Hoře se dnes v prostorách bývalé jezuitské koleje slavnostně otevře penzion Gask, který nabídne návštěvníkům ubytování přímo v historickém centru města v bezprostřední blízkosti chrámu svaté Barbory. Ve Vyšším Brodě se ode dneška do 9. srpna koná 3. kolo světového poháru v orientačním běhu. A fotbalisté Sparty jako 3. český tým zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů. V dnešním úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů přivítají na svém stadionu Lyon, který ještě nikdy neporazili. Zápas odvysílá televize Prima.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Dalibor Janda na Signál Rádiu 6 hodin 32 minut. Za chvíli Pet Shop Boys, Stranglers anebo kapela Duran Duran.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Porouchaný autobus překáží na dálnici D6 na 121. kilometru na trase Karlovy Vary Cheb a havarovaný kamion s osobákem čekejte na D1 na 24. kilometru na trase Praha Brno. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Na Signál rádiu jeden z klasických hitů 80. skupina Pet Shop Boys a Western Girls. Do 7. hodiny nás letně naladí skupina Texas nebo Stranglers a koukneme, o čem dnes ráno píší zpravodajské weby, taky probereme aktuální počasí a připomenu vám, o co tento týden v ranním vysílání soutěžíme. Je toho před námi hodně, tak přeju hezké úterý 4. srpna.

0: Texas a Summer Sun v ranním vysílání Signál Rádia. Hudba jako dělaná do dnešního počasí. Nad Českem máme teď ráno vymetenou oblohu. Na většině území máme za sebou tropickou noc, kdy teploty neklesly pod 20 stupňů. Na této hodnotě začíná den například v Ústí nad Labem, Českých Budějovicích nebo Pardubicích. Praha měří 22 stupňů a Brno nebo Olomouc jsou aktuálně na 23 stupních. Dnešek by měl být nejteplejším dnem celého týdne. Bude jasno nebo polojasno, ale odpoledne a večer se začne vytvářet oblačnost a objeví se přeháňky a bouřky. Maxima dnes vystoupí na 34 až 39 stupňů, na horách bude kolem 30, a proto je také vydaná výstraha před velmi silnou až extrémní zátěží teplem. Opět platí nutnost dodržovat pitný režim a omezit fyzickou zátěž na slunci.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Nový den zahajujete ve společnosti Signál Rádia. Už se tady chystají Duren Duren a taky jsem pro vás vybral pár zajímavých témat ze zpravodajských webů.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Energetická krize, která je důsledkem války na Blízkém východě, má významný vliv na světový trh s automobily. Zatímco v prvním letošním čtvrtletí prodeje elektrických a plug-in hybridních vozidel ve světě klesaly, ve druhém naopak zaznamenali obrovský vzestup. Na rekordní úroveň se dostali v 50 zemích. Včera padly teplotní rekordy na 56 ze 171 stanic, které měří alespoň 30 let. Nejvyšší teplota byla včera v Jihomoravské Strážnici, kde chyběla 1/10 do 40 stupňů. Celkově byl letošní červenec podle Českého hydrometeorologického ústavu s průměrnou teplotou 19,3 stupně 11. nejteplejším od roku 1961. Spadlo pouze 1,50 mm srážek, tedy asi 3/5 normálu. Film Spider-Man z Bruce Nový den překonal severoamerický rekord tržeb za první víkend v kinech, když se na vstupném vybralo 360 milionů dolarů, tedy téměř 7,6 miliardy korun. A hokejisté Kladna zahájili další část přípravy na novou extraligovou sezonu. Pod novým trenérským štábem v čele s Radimem Rulíkem vyjeli na led s kompletním kádrem, ale bez legendárního útočníka Jaromíra Jágra. V rolích hvězdných hostů z NHL se s týmem v těchto dnech připravují také golman Daniel Vladař z Filadelfie a Radko Guras z Floridy.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Přeju vám dobré ráno se Signarádiem. Taky si občas rádi sednete s knížkou a k tomu si uvaříte kafe a užíváte si příjemnou chvíli při čtení něčeho zábavného, tak to vám velice rádi dopřejeme. Tento týden u nás totiž můžete vyhrát velmi odlehčené prázdninové čtení s naším rádiovým hrnečkem. Konkrétně jde o knížku Mikulášovi nevydařené cestálie, kde dobrodruh Mikuláš Focko popisuje svoji cestu na Dálný východ. Není to takový běžný cestopis, ale zábavná kniha, kde se seznámíte nejenom se zajímavými kouty světa, ale poznáte je přes neobvyklé zážitky, cestovní dramata a různé nehody. To je kniha, která vám při čtení vykouzlí úsměv na tváři a k ní si budete moci uvařit kávu do našeho krásného hrnečku. Tyhle dva dárky získáte za jediné správné slovo v naší kvízové hře Ano nebo ne. Hrát jich budeme před 8:30. Zatím se můžete kouknout na náš web signaradio.cz, kde jsou o knižce i soutěži další detaily.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Na Signál Rádio, 3 minuty před 7 hodinou, trocha italštiny, Albano a Romina Power, sempre, sempre. Dnes máme za sebou tropickou noc a našla se i místa, kde noční teploty připomínaly spíš Středomoří nebo Afriku. Podle aktuální informace na stanici Bystřice pod Hostýnem se teplota celou noc držela kolem 29 stupňů Celsia. Další aktuality za chvíli ve zprávách s Honzou a v příští hodině nám zaspívá Phil Collins, Friends Gal nebo Dave Parker Jr. Dále si budeme hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha, ulice Náchodská, tady havarovalo osobní a nákladní auto, projedete s opatrností a na D52 na 21. kilometru ve směru z Brna pozor, v jednom pruhu tady leží sražená srna, tak ať do ní nevletíte. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemné úterní ráno, 7 hodin a další zprávy na Signálu začínají právě teď. Dnes končí lhůta pro podání kandidátních listin do říjnových obecních a senátních voleb. Strany, hnutí, jejich koalice a nebo nezávislí kandidáti musí nominaci dodat příslušnému obecnímu úřadu nejpozději v 16 hodin, pokud chtějí o místa na radnicích nebo v senátu letos usilovat. V Dublinu dnes bude pohřeb irského hudebníka Glena Hansarda, který minulý týden ve věku 56 let zemřel při nehodě na motorce. Smuteční obřad začne v 14:30 odpoledne a bude se konat v katedrále svatého Patrika. Kubánská energetická síť včera pozdě večer opět skolabovala, informovala o tom agentura Reuters, která se odvolává na kubánská státní média. Vláda v Havaně se mezitím snaží síť zprovoznit. Připomeňme, že obyvatelé ostrovní země se ocitli v naprosté tmě a bez dodávek elektřiny také v neděli.
0: Co se děje v regionu?
1: Na pražském nábřeží Edvarda Beneše kotví nová servisní loď. Zajišťuje tankování paliva a vody nebo odběr odpadních vod. Proti předchozí servisní lodi z roku 1998 nabízí servis také pro malé rekreační lodě. Novou loď, která je prvním tankerem pro pohonné hmoty pod českou vlajkou, postavila nizozemská firma za 110 milionů korun. Stavba byla financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté podlehli v úvodním utkání Hlinka Gretzky Cupu hráčů do 18 let v Edmontonu týmu Spojených států amerických 4-6. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda prohrávali po 35 minutách už 2-6. Ve třetí třetině duel ještě zdramatizovali, ale o obrat už potom usilovali marně.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den bude jasný až polojasný, odpoledne očekáváme zvětšenou oblačnost a lokální výskyt přeháněk a bouřek. Vítr dnes zafouká od jihovýchodu rychlostí do 6 metrů za sekundu a k tomu bude opět teplo. Nejvyšší denní teploty dnes naměříme od 34 do 39 stupňů. Tak se na to připravte. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: Hezké dobré ráno, také po 7 hodině ladíte Signál Rádio. Je tady úterý 4. srpna a tak má svátek Dominika. Narozeniny by dnes měl slavný jazzový trumpetista a zpěvák Louis Armstrong a nebo francouzský brašnář a zakladatel světoznámé luxusní značky Louis Vuitton. Narozeniny slaví herečka Meghan, tedy manželka britského prince Harryho. Oslavencem je také bývalý americký prezident Barack Obama a nebo fotbalista Marek Heinz. Přejeme jen to nejlepší. A za chvíli už se vydáme proti proudu času a připomeneme si několik dnešních výročí. Tak dobré ráno, to vám ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ladíte Signál Rádio. 4. srpna roku 1930 byl v New Yorku otevřen údajně první supermarket na světě. Pojďte si ale poslechnout i další dnešní výročí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den v roce 2007 se americká sonda Phoenix vydala na cestu k Marsu. Přistála na něm v květnu dalšího roku. V roce 1942 byla patentována poštovní schránka na mince. Po vhození mince vám automat odebral dopis a dal na něj poštovní razítko. V roce 1882 v hodinářství na Staroměstském náměstí v Praze František Křižík nainstaloval trvalé osvětlení obloukovou lampou. V roce 1829 se uskutečnila první pokusná plavba parníku poháněného lodním šroubem, a to za dozoru vynálezce Josefa Resla v italském Terstu. A v tento den v roce 1693 francouzský benediktinský mnich a sklepmistr Dom Pérignon z opatství v kraji Champagne údajně vynalezl šampaňské víno.

Na signál rádiu Rose Lorenz a její Afrika. No a také počasí u nás bude dost podobné tomu africkému. Nad Českem je dnes ráno vymetená obloha. Na většině území máme za sebou tropickou noc, kdy teploty neklesly pod 20 stupňů a budou stoupat na tropické hodnoty. Dnešek by totiž měl být nejteplejším dnem celého týdne. Bude jasno nebo polojasno, ale odpoledne a večer se začne vytvářet oblačnost a objeví se přehánky a bouřky. Maxima dnes vystoupí na 34 až 39 stupňů. Na horách bude kolem 30. A proto je i vydaná výstraha před velmi silnou až extrémní zátěží teplem.

0: Signál Rádio.
1: Signál Rádio.
2: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Helena Vondráčková a jí dlouhá noc v úterý ráno na Signál Rádiu. Před 7:30 nám zaspívá John Waite, ale ještě před ním se ode mě dozvíte, jaké události dnes můžeme očekávat.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Do Česka se dnes vrátí vrtulník, který ve Francii pomáhal s likvidací rozsáhlých lesních požárů. Dnes v 16 hodin skončil lhůta pro podání kandidátních listin do obecních a senátních voleb. Strany, hnutí a jejich koalice nebo nezávislí kandidáti musí nominaci dodat příslušnému obecnímu úřadu. Ve Valticích dnes začne sběr prvních hroznů. Vinaři by tak měli začít nabízet oblíbený burčák o 2. srpnovém víkendu. Ve sportovním parku Pardubice dnes proběhne den dobrovolnictví. Zájemci si tady budou moci vyzkoušet práci dobrovolníků na vlastní kůži a zjistit, jak je možné se do takových činností také zapojit. V Kutné Hoře se dnes v prostorách bývalé jezuitské koleje slavnostně otevře penzion Gask, který nabídne návštěvníkům ubytování přímo v historickém centru města v bezprostřední blízkosti chrámu svaté Barbory. Ve Vyšším Brodě se ode dneška do 9. srpna koná třetí kolo světového poháru v orientačním běhu. A fotbalisté Sparty jako třetí český tým zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů. V dnešním úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů přivítají na svém stadionu Lyon, který ještě nikdy neporazili. Zápas odvysílá televize Prima.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: 3 minuty po půl osmé na Signál Rádiu kapela Van Halen, Jump, za chvíli Kim Carnes, Milli Vanilli a nebo With The Girls.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Na dálnici D11 na 8. kilometru ve směru na Hradec Králové havarovalo osobní auto a dodávka. Brno, ulice Žabovřická, tady kolem nehody projedete s opatrností. A pozor ještě na nehodu na silnici 13 u Stráže nad Ohří na Karlovarsku. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovi nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením. Popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Už dnes se v dalším vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým bude mluvit o oltářním obrazu v chrámu svatého Mikuláše. Tento díl byste si neměli nechat ujít, protože na tomto obrazu je údajně šifra k velkému pokladu. Obraz působí velmi tajemným dojmem a je na něm asi nejzáhadnější obličej světce. Lidé kdysi věřili, že obraz má podivnou moc nad těmi, kdo se do něj dlouze zadívají. Když budete dobře poslouchat, dozvíte se, proč se přijít na obraz podívat v odpoledních hodinách. Další tajemné a poutavé vyprávění Davida Černého si nenechte ujít u nás na Signál rádiu už dnes krátce popolední.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia. Dnes má svátek Dominika. Pranostika říká, jaký svatý Dominik, taková zima, nebo na svatého Dominika horko, bývá tuhá zima. Jestli tahle pranostika vyjde, tak to, abychom si už začali dělat zásoby na topení, protože dnešek by měl být nejteplejším dnem celého tohoto týdne. Bude jasno nebo polojasno, odpoledne a večer se začne vytvářet oblačnost a objeví se přehánky a bouřky. Maxima dnes vystoupí na 34 až 39 stupňů Celsia. Kdo se bude chtít schladit na horách, asi moc neuspěje, protože i tam bude kolem 30 stupňů Celsia. Je proto vydaná výstraha před velmi silnou až extrémní zátěží teplem. V dalších dnech ale teploty mírně klesnou. Já vám přeju dobré ráno a teď už posílám Weather Girls.
1: Hity, které hrály z tranzistoráku, to je 80kové léto na Signál Rádiu.
2: Hi, we're your Weather Girls. And have we got

0: Weather Girls v ranní vysílání Signál rádia. Do 8 hodiny to tady ještě v rytmu disco roztančí skupina Otavan a zaspívá taky kapela Status Quo, ale nejprve zamíříme do Jihlavy. Zdejší nemocnice nově nabízí čerstvé květiny a detaily k tomu zjišťoval kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, květiny budou. Lidé mířící za svými blízkými do nemocnice Jihlava už nemusí řešit, že nestihli otevřené místní květinářství. U centrálního rentgenu nově funguje květinomat s čerstvými kyticemi, který nahradil zrušenou kamennou prodejnu. Květiny jsou v automatu chlazeny a provozovatelé je pravidelně doplňují a kontrolují. Květinářství v jihlavské nemocnici skončilo kvůli uvolnění prostoru pro novou odběrovou místnost. Místo něj ale u centrálního rentgenu zůstal prostor pro květiny, tentokrát v podobě zmíněného automatu. Majitelka se o čerstvost květin pravidelně stará, díky aplikaci má přehled o tom, kolik kytic v automatu zbývá a které už si lidé koupili. Květiny kontroluje měním vodu, zastřihává stonky, čistí vázičky a doplňuje výživu. Teplota uvnitř automatu se drží na 8 stupních. Zákazníci nejčastěji sahají po menších kyticích, v nabídce jsou ale i větší vazby. Tady si prostě vybere každý. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
2: Ráno

0: Také dnes vám krátce před 8 hodinou dělá společnost Signa Radio a už tady mám připravenou jednu krásnou zprávu z Českého ráje.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio.
0: Vydáme se do Sedmihorek, kousek za Turnovem. Tam, kde ještě před pár lety odtékala voda z krajiny odvodňovacím potrubím, dnes znovu ožívají mokřady. Díky rozsáhlé revitalizaci vzniklo 14 tůní a voda se opět vrací tam, kam přirozeně patří. Výsledek je vidět téměř okamžitě. Sedmihorské mokřady zadržují vláhu i během horkého léta, ochlazují okolní krajinu a staly se domovem mnoha vzácných rostlin i živočichů. Vrátili se sem například jeřáby a další chráněné druhy ptáků, kterým se tady daří znovu hnízdit. Sedmihorské mokřady jsou dnes díky úsilí lidí znovu doslova zelenou oázou uprostřed krajiny.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Dvě minuty před 8 hodinou v ranní vysílání Signál Rádia kapela Status Quo. Za malou chvíli další zprávy s Honzou, po nich John Lennon, Big Fana nebo kapela Opus. Budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha Průmyslová ulice, tady pozor, srazilo se tu auto s motorkou, blokovaný je směr na Hloubětín. Další auto s motorkou jsou v sobě na silnici 386 u obce Chudčice na Brněnsku a ještě pozor na nehodu auta a kamionu na D11 na 31. kilometru ve směru na Prahu. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké ráno, i s 8 hodinou pro vás máme na Signálu další aktuální zprávy. Vrchní soud by dnes mohl v neveřejném zasedání rozhodovat o stížnosti státního zástupce v případu cizince obviněného ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Připomeňme, že městský soud v Praze vrátil věc policii k došetření a obviněného zároveň propustil z vazby. Z dat, která zveřejnilo ministerstvo vnitra, vyplývá, že loni do Česka přišlo více ukrajinských uprchlíků než uprchlic. Stalo se tak vůbec poprvé od vypuknutí ruské agrese na Ukrajině. Ukrajinských mužů v produktivním věku u nás za rok přibylo více než 20 tisíc. Stovky hasičů se snaží uhasit lesní požár v přírodní rezervaci v Nizozemsku. Podle tamních úřadů požár, který se rozhořel v pondělí, stále není pod kontrolou a zasáhl už asi 100 hektarů. A nákladní loď v Hormuzském průlivu zasáhl neznámý projektil. Informovala o tom v noci na dnešek britská námořní služba, aniž by zmínila případná zranění a nebo škody. Z hlášení také vyplývá, že plavidlo v době incidentu proplouvalo mezi břehy Ománu a Iránu.
0: Co se děje v regionu?
1: Nejúspěšnější sezónu hlásí včelstva, která vlastní pražský dopravní podnik. Výsledky včelstev, která dopravce umístil ve vozovně Vokovice, jsou rekordní. Ze 3 včelstev se podařilo vytočit 110 kg medu, tedy o více než polovinu oproti loňskému roku. Vytočený med využije dopravní podnik stejně jako v minulých letech, především pro reprezentační účely.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za tenisem. Nikola Bartuňková při debutu na turnaji kategorie WTA v Torontu porazila v prvním kole 7-5 a 6-4 domácí Kanaďanku Bianku Andreskuovou. A Serena a Venus Williamsovi by si mohli na srpnovém turnaji v Cincinnati poprvé po téměř 4 letech zahrát společně 4 hru. Legendární Američanky totiž dostali od pořadatelů turnaje volnou kartu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i další zprávy na Signálu končíme pohledem na počasí. Připravme se na to, že dnes bude velké vedro, bude polojasno, odpoledne očekáváme zvětšenou oblačnost a také lokální výskyt přeháněk a bouřek. Vítr dnes bude foukat jihovýchodní rychlostí do 6 metrů za sekundu a teploty dnes vystoupají až k 39 stupňům Celsia. Pokud plánujete cesty nahory, tam počítejte s teplotou kolem 30. Tolik zprávy. Hezké letní ráno přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Na Signál Rádio dnešní ráno vstoupilo do 8 hodiny a s vámi je dál Jirka Svoboda. Za chvíli už vás zavedu k velmi slavné památce u nás, která letos slaví polokulaté výročí zápisu na seznam UNESCO a chystá k tomu skutečně velkolepou oslavu. A před 8:30 se vám opět bude hodit telefonní číslo do našeho studia 910 260 910. Budeme hrát opět kvízovou hru o 2 krásné dárky najednou. Získat můžete skvělé prázdninové čtení a náš krásný rádiový hrneček. Tak si to nenechte ujít, přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Jedna z významných architektonických památek u nás si letos připomene už 25 let od zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Jde o vilu Tugendhat v Brně a k tomuto výročí se chystá něco opravdu mimořádného. Oslavy vyvrcholí ve dnech 7. až 9. srpna unikátním projektem Light Up Tugendhat. Na tři večery se tak světoznámá vila promění v plátno pro dechberoucí videomapping a světelné instalace. Tyto show budou začínat vždy v 9 večer a světelné umění navíc poprvé v historii propojí zahradu vily Tugendhat se sousedními zahradami vily Léfber a Arnoldovy vily. A přidám k tomu dobrou zprávu, tato mimořádná akce je pro veřejnost zcela zdarma. Tak kdybyste u toho chtěli být, zapište si do kalendářů datum 7. až 9. srpna. Signál.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Je téměř jisté, že dnes znovu padnou teplotní rekordy. Ten poslední je přesně 40 let starý, kdy 4. srpna 1986 naměřili v pražském Klementinu 34 stupňů. My máme před sebou nejteplejší den celého tohoto týdne. Při jasné nebo polojasné obloze teploty vystoupí na 34 až 39 stupňů. K večeru by nás pak mohly trochu osvěžit přehánky a bouřky. A velmi teplo dnes bude i na horách, kde naměříme kolem 30. Horké počasí nás čeká ještě zítra a pak už přijdou o něco snesitelnější teploty, tak buďte na sebe opatrní a dodržujte pitný režim.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Opus a Life is Life v ranní vysílání Signál Rádia. Za malou chvíli zaspívá kapela Lucie a pak už se vám bude hodit číslo do našeho studia 910 260 910. Budeme totiž soutěžit o skvělou knížku a náš krásný rádiový hrneček. Teď tady mám ještě pár zajímavých témat ze zpravodajských webů.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Energetická krize, která je důsledkem války na Blízkém východě, má významný vliv na světový trh s automobily. Zatímco v prvním letošním čtvrtletí prodeje elektrických a plug-in hybridních vozidel ve světě klesaly, ve druhém naopak zaznamenali obrovský vzestup. Na rekordní úroveň se dostali v 50 zemích. Včera padly teplotní rekordy na 56 ze 171 stanic, které měří alespoň 30 let. Nejvyšší teplota byla včera v Jihomoravské Strážnici, kde chyběla 1/10 do 40 stupňů. Celkově byl letošní červenec podle Českého hydrometeorologického ústavu s průměrnou teplotou 19,3 stupně 11. nejteplejším od roku 1961. Spadlo pouze 1,50 mm srážek, tedy asi 3/5 normálu. Film Spider-Man z Bruce Nový den překonal severoamerický rekord tržeb za první víkend v kinech, když se na vstupném vybralo 360 milionů dolarů, tedy téměř 7,6 miliardy korun. A hokejisté Kladna zahájili další část přípravy na novou extraligovou sezonu. Pod novým trenérským štábem v čele s Radimem Rulíkem vyjeli na led s kompletním kádrem, ale bez legendárního útočníka Jaromíra Jágra. V rolích hvězdných hostů z NHL se s týmem v těchto dnech připravují také golman Daniel Vladař z Philadelphie a Radko Guras z Floridy.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: 8 hodin 24 minut nám na Signál Rádiu dospívala kapela Lucie a teď už je čas, abyste vytočili číslo do našeho studia 910 260 910. Před námi je soutěž, kde výhru získáte za jedno jediné správné slovo.
1: Ano nebo ne? Na Signál Rádiu.
0: A v naší hře pro vás máme skvělé prázdninové čtení, které vás pobaví. Velmi odlehčenou formou se v knize Mikulášovi Nevydařené cestálie podíváte na Dálný východ a zjistíte, jak si lze užít cestování. Čekají vás tam neobvyklé zážitky, různá dramata i nehody. No a protože u čtení se i dobře pije káva, tak vám přidáme ke knížce taky náš krásný rádiový hrneček. Někdo se nám dovolal, tady je Jirka, dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Kdo pak je na telefonu?
2: Ahoj, tady Jirka.
0: Taky Jirka. Tak Jirko, mám dneska na tebe tuhletu otázku a ty na ní můžeš odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Ptám se, byl Isaac Newton ten, který objevil gravitaci? Ano nebo ne?
2: Ne.
0: Ale ano.
2: Ano.
0: Ale ano. Tenkrát na něj spadlo to jablko a objevil přitažlivost, zemskou přitažlivost, tedy gravitaci. Tak zas někdy příště, ahoj.
2: Jo, příště, ahoj.
0: Tak jdeme dál, tady je Jirka Signál Rádio, kdo pak se nám dovolal, dobré ráno.
3: Dobré ráno, posluchači, Julius.
0: Juliu, já vás zdravím, jak se máte?
3: Teplo je na Slovensku.
0: Tak Julie, já se vás ptám, je ano. Chemická sloučenina chlorid sodný NaCl známá jako třtinový cukr, ano nebo ne?
3: Ano.
0: Ale ne. No. Ale ne, vždyť je to kuchyňská sůl.
3: Aha.
0: Tak někdy příště zase. Naslyšenou. Tak doufám, že to nebude moc dramatické dneska. Tady je Jirka Signál Rádio. Kdo pak se nám dovolal?
4: Dobrý den, tady Filip.
0: Teď jsem přeslechl to jméno.
4: Dobrý den,
0: halo, halo, kdo pak je?
4: Ano, dobrý den, tady Filip.
0: Tak Filipe, opět položím jednu otázku, odpovídáme slovem ano nebo ne. Ptám se, jmenuje se symfonie číslo 9 od Ludvíka van Beethovena Oda na radost, ano nebo ne?
4: Zkusím ano.
0: Je to tak, Oda na radost, navíc je oficiální hymnou Evropské unie. Tak Filipe, knížka Mikulášovi Nevydařené cestálie a k tomu hrneček Signál Rádia. To je výhra, kterou dostáváš. Bereš si knížky na dovolené nebo čteš v průběhu roku něco zajímavého?
4: Čtu průběžně.
0: Průběžně, jasně. No a co, tak během prázdnin ještě je v plánu?
4: Máme chalupu blízko Máchova jezera, tak ještě namáchá časy.
0: Mhm. No tak tam to bude krásné. K tomu ta knížka, náš hrneček a bude to senzační. Tak jo, Filipe, vydrž mi na telefonu a ještě jednou gratuluju. Naslyšenou.
4: Ano, děkuju, naslyšenou.
0: Tak další čtení a hrneček poputuje ke svému novému majiteli. Tento balíček dvou dárků může být i váš. Stačí, když zkusíte své štěstí v naší hře ano nebo ne. Zase zítra touto dobou. Určitě se koukněte na detaily na náš web signalradio.cz.
1: Ano nebo ne. Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: 4 minuty po půl deváté na Signál Rádio dospívala skupina Bananarama, za chvíli to budou Erasure, Depešáci a nebo skupina Bee Gees.
1: Signál Rádio doprava.
0: V dalších minutách se podíváme teď na silnice. Praha, Rašínovo nábřeží ve směru na Podolí, tady se srazilo nákladní auto s tramvají. Brno, ulice Žabovřeská, tady vás drží nehoda dvou osobáků a porouchaný kamion překáží a zdržuje na D5C na 29. kilometru ve směru z Prahy na Rozvadov. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
2: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
3: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.
2: Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.
3: Osmdesátkové léto mělo své neopakovatelné kouzlo.
2: Transistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
3: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
2: Užijte si osmdesátkové léto se Signál Rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí. Signál Rádio posloucháte online
3: na signalradio.cz.

0: Osmdesátkové léto trávíte se Signál rádiem a s tím, jak pokračují prázdniny a horké počasí, musíme počítat s tím, že se voda v přírodních nádržích postupně zhoršuje. Přibývá míst, která už nejsou vhodná ke koupání. Kvalitu vody pravidelně sledují hygienici, ale rychlou kontrolu na přítomnost zdraví škodlivých organismů si můžeme udělat i sami, a to s pomocí PET lahve. Jak to udělat, prozradí hygienička Helena Mikulášová.
1: Můžeme si vzít prázdnou průhlednou PET lahev, nabrat si do ní vodu a nechat stát tu PET lahev 20 minut na sluníčku. To je důležité, aby byla na světle, na tom sluníčku. Ty sinice jdou za tím světlem a zhruba za těch 20 minut, pokud pozorujeme zelený prstenec u ústí té lahve, tak můžeme s velkou pravděpodobností říci, že jsou tam sinice.
0: Hygienici testují vodu na vybraných koupalištích a v přírodních nádržích většinou jednou za 14 dní. Informace pak zveřejňují na svých webových stránkách. Každý tak může zjistit, zda je na daném místě voda vhodná ke koupání nebo ne.
2: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Ladíte si na rádio, dnes to bude chtít na cestu ven něco velmi lehkého na sebe a do ruky možná i lahev s vodou. Dnešek totiž bude nejteplejším dnem celého týdne. Před námi je jasná nebo polojasná obloha. Odpoledne a večer se začne vytvářet oblačnost a objeví se přehánky a bouřky. Maxima dnes vystoupí na 34 až 39 stupňů Celsia. Je proto vydaná výstraha před velmi silnou až extrémní zátěží teplem. Ve středu bude stále horko, obloha bude jasná nebo polojasná. Odpoledne a večer se objeví přehánky a bouřky, které mohou být i velmi silné. Zítra pak naměříme 32 až 37 stupňů. Mírnější teploty nás čekají ve čtvrtek, kdy bude nejprve polojasno, později se zatáhne a přijdou přehánky, místy i silné bouřky. Naměříme 28 až 33 stupňů. A nejchladnějším dnem tohoto týdne bude zřejmě pátek, kdy už teploty nepřekročí tropickou třicítku. Tak ty horké dny zvládněte bez úhony na zdraví. Na Signál rádiu vás osvěžuje osmdesátkové léto, tak s námi buďte někde ve stínu.
1: Léto s hudbou vašeho mládí.
2: To je osmdesátkové léto na Signál rádiu.

0: Úterý trávíte ve společnosti Signál Rádia. Za chvíli Bee Gees nebo synthpopové duo Yazoom, ale ještě si bere slovo kolega Honza Navrátil, který nás dnes zavede do jednoho z evropských unikátů.
1: Hezký den, víte o tom, že kousek, ale opravdu kousek za Prahou se nachází nejmenší vlastivědné muzeum ve střední Evropě. Najdeme ho v šestiboké barokní kapli svaté Ludmily a Marty na přední Kopanině. K vidění tady je nejen expozice o historii obce a této kaple, ale také několik archeologických nálezů. Milovníky archeologie určitě zaujmou nálezy počínaje keramikou nejstarších zemědělců z přelomu 6. a 5. tisíciletí před Kristem až po renesanční kachle ze 16. století. Tohle miniaturní muzeum patří k nejmenším svého druhu ve střední Evropě. Agenturou Dobrý den z Pelhřimova bylo zaregistrováno do České databanky rekordů jako nejmenší vlastivědné muzeum. Muzeum je malé, takže jeho prohlídka nezabere celý den, ale třeba při cestě za dalšími prázdninovými zážitky jeho návštěvu určitě doporučuju. Hezký den přeje Honza Navrátil.
2: Ráno

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia, taky s vámi při poslechu osmdesátek občas šíjí všichni čerti a máte náladu vyskočit ze židle a začít tancovat, tak to klidně udělejte. A víte proč? Protože tanec je mnohem více než jenom zábava. Je to přirozený způsob, jak podpořit tělo a mysl. Hudba a pohyb mají totiž jednu skvělou vlastnost. Dokáží odpoutat naši pozornost od stresu, každodenních povinností a neustálého přemýšlení. Výzkumy navíc ukazují, že tanec dokáže pozitivně ovlivňovat naši náladu, snižuje stres a dokonce pomáhá posilovat propojení s ostatními. Takže kdykoliv budete mít možnost, začněte tančit. Vaše tělo a mysl vám za to poděkuje.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál.

0: Americké synthpopové duo Yazoo a Only You, to je závěr úterního rána na Signál Rádiu dnes s datem 4. srpna. Za chvíli další zprávy s Honzou, po nich Eurythmics, Scorpions a nebo Rick Astley. Těšte se na to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pražský okruh hlásí nehodu na 0. kilometru na trase Ruzyně dálnice D7. Havárie cisterny se stala na silnici 245 u Českého Brodu na Kolínsku. Tady zasahují záchranné složky a zdrží vás nehoda na silnici číslo 3 u Olbramovic na Benešovsku ve směru na Tábor. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Úterní ráno je v plném proudu, 9. hodina je tady a s ní další zprávy. Střední Evropu čekají další velmi teplé dny, při kterých mohou teploty stoupat nad 40 stupňů Celsia. Na některých místech by mohlo být ještě tepleji než koncem června, kdy padaly národní rekordy. Nejhorší situace může být v Maďarsku, kde modely předpovídají až 42 stupňů. Přes 40 stupňů by teploty mohly vystoupat i na jihozápadě Slovenska a rekordní teploty se očekávají také v Polsku, Slovinsku nebo v Chorvatsku. Britská energetická společnost BP nabídla k prodeji své podnikání v Severním moři. Pokud transakci dokončí, završí se přibližně 60-letá historie těžby této firmy v oblasti. Prodej může mít hodnotu kolem 2 miliard liber, v přepočtu asi 57 miliard korun. A týká se provozů, které zaměstnávají zhruba 1100 lidí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odvolal na základě dekretu velvyslankyni ve Spojených státech amerických Olhu Stefanyšinovou. Píše o tom agentura Reuters.
0: Co se děje v regionu?
1: Sociální sítě jsou nyní svědkem bouřlivé debaty nad tématem většího otevření areálu psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích a zpřístupnění všech průchodů. Do debaty se vložilo také vedení nemocnice, které zdůraznilo, že její areál je veřejnosti otevřený, na druhou stranu ale musí zůstat i bezpečný a stabilní především pro pacienty. Někteří z nich jsou navíc hospitalizováni bez vlastního souhlasu.
0: Sport.
1: A ve sportu mám pro vás informace z tenisu. Tereza Valentová prohrála na úvod tenisového turnaje v Torontu s Taylor Townsendovou 4-6 a 5-7. Američanku tak ve druhém kole čeká Marie Bousková.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Aktuálně venkovní teploty měříme kolem 22 až 23 stupňů Celsia. Dnešní den bude s jasnou až polojasnou oblohou. Odpoledne ale očekáváme zvětšenou oblačnost a možnost lokálního výskytu přeháněk nebo bouřek. Vítr fouká od jihovýchodu a i dnes bude velmi teplo. Nejvyšší denní teploty naměříme od 34 do 39 stupňů Celsia. Příjemné ráno se signálem přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: Překročili jsme 9. hodinu a na Signál Rádiu právě začíná úterní dopoledne. Určitě s námi zůstaňte dál, protože dostanete nějaký prázdninový tip a za chvíli taky založím pásku do našeho magneťáku. A kdo ví, třeba si zrovna zahrajeme hit, který jste také kdysi měli nahraný na pásce. Buďte s námi, hezký poslech všem, přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Skupina Scorpions a jejich krásná balada Send Me an Angel na Signál Rádiu. Pojďme to tady zase trošku rozhýbat.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Na pásce tu mám dnes skladbu Whenever You Need Somebody, kterou v roce 1987 vydal zpěvák Rick Astley, ale málo se to ví, nebyl první, kdo ji naspíval. Původní verze vznikla už o 2 roky dříve, ale zpěvačka Ochi Brown s ní příliš neprorazila. To až Rick Astley ji proměnil v obrovský hit. Píseň se dostala na přední místa hitparád ve většině zemí Evropy a hraje se dodnes. Tak tady je titulní píseň z debutového alba Ricka Astleyho Whenever You Need Somebody.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Na Signál Rádiu nám dospíval Phil Collins. Chci vám připomenout, že zítra ráno opět budeme hrát kvízovou hru Ano nebo ne o krásnou knížku, která se hodí nejenom na letní dny, a k tomu vám přidáme ještě náš rádiový hrneček. Knížka a popíjení kávy, to jde ruku v ruce. Víc zjistíte na našem webu signalradio.cz a v dalších minutách Toto Kutúňo, Aha a nebo skupina Roxette. Tak dál držte signál.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Dopoledne nám na Signál Rádiu zpříjemnili Aháči, za chvíli už Petr Kotwald nebo Komunárc, ale teď nás ještě kolega Luboš Dvořák vezme do podzemí Středočeského kraje.
1: Ten, kdo slunce opravdu nemusí, může sestoupit pod zem a vydat se do jeskyní a do dolů. Do dávných dob se ponoříte nedaleko Berouna. Koně pruské jeskyně, staré minimálně desítky milionů let, jsou nejstarší v Čechách i nejdelšími jeskyněmi u nás. Další možností, jak se ukrýt před sluncem, je štola Halíře, dnes součást muzea v Jílovém u Prahy. Vznikla ve 20. století jako průzkumné důlní dílo a má výjimečný kosočtvereční profil. Je bezbariérová, takže na prohlídku můžete i s vozíkem či kočárkem. Mnohem starší je štola svatého Josefa. Pravděpodobně se tu těžilo už v předhusických dobách. Dnes je přístupných 200 metrů s expozicí o dolování zlata. Stejné pocity jako dávní horníci zažijete ve štole svatého Antonína Paduánského, také u Jílového. Ta vede ve dvou úrovních spojených systémem 7 žebříků v původním úzkém komíně. Svítit si budete skutečnou hornickou lampou. Z podzemí zdraví Luboš Dvořák.

0: 9 hodin 56 minut, právě posloucháte Signál Radio a doznívá skupina Roxette. Za chvíli nabídneme další čerstvé zprávy s Honzou a v té příští hodině budeme pokračovat v tom nejlepším z 80. let. Cutting Crew, Cliff Richard a nebo Sabrina.
1: Signál Radio, doprava.
0: Praha, Českobrodská ulice, tady kolem nehody projedete s opatrností, bouralo se taky na silnici číslo 3 v Táboře a pozor na nehodu na silnici 52 na 8. kilometru na trase Pohořelice Brno. Signál Radio přeje šťastnou cestu.
1: Rozhovor Signál Rádia. Další povídání bude vonět dálkami. Vypravíme se až do Indického oceánu na nádhernou Srí Lanku. Naším průvodcem bude Češka Marcela Priyamal, která na tomto ostrově žije a zná ho opravdu zblízka. Poví nám, v čem se život na Srí Lance liší od toho našeho, jací jsou místní lidé, jak bezpečná je tato země pro turisty a které období je nejlepší pro návštěvu. Dozvíme se také, co byste při cestě na Srí Lanku rozhodně neměli vynechat a jaké místní speciality stojí za ochutnání. O tom všem si bude Lucka Sinková povídat s Marcelou Priyamal u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemné dopoledne, posloucháte Signál Rádio a teď také další čerstvé zprávy. Česko má za sebou tropickou noc. Na stanici Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku kolísala teplota kolem 29 stupňů Celsia. Minimální teploty se na většině míst pohybovaly kolem 20 stupňů, což je teplotní hranice pro tropickou noc, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Vlna veder pokračuje v Česku několik dní. Dnes bude na jihu Moravy až kolem 40 stupňů. Počet obětí dvou červnových zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 6125. V nemocnicích bylo ošetřeno téměř 61 tisíc lidí. Počet obětí uváděných před dvěma týdny byl 5278. Podle Organizace spojených národů by jich mohlo být až 50 tisíc. Některé odhady ale hovoří spíše o čísle blížícímu se 10 tisícům. Silné bouřky v noci na severozápadě Německa lámaly a také vyvracely stromy. Některé z nich spadly i na elektrická vedení nebo na železniční koleje.
0: Co se děje v regionu?
1: Horké počasí posledních dní stojí za prodloužením výstrahy pro Prahu před silnou zátěží teplem. Na území metropole platí rovněž do odvolání nařízení, které se týká zákazu rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Zakázány jsou tak například jízdy parních lokomotiv, rozdělávání ohňů a nebo používání pyrotechniky. Smogová situace byla naopak zrušena.
0: Sport.
1: Tenistka Daria Vidmanová se po finálové účasti na turnaji v Memphisu posunula poprvé v kariéře do první stovky světového žebříčku. V novém vydání WTA poskočila o 22 pozic na 92. místo a stala se tak desátou Češkou v nejlepší stovce. Domácí jedničkou je i nadále wimbledonská finalistka Karolina Muchová na 6. místě, hned před šampionkou z All England Clubu Lindou Noskovou. Mezi muži je nejlepší z Čechů Jiří Lehečka na 12. pozici.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den nám nabízí jasnou až polojasnou oblohu, odpoledne ale očekáváme zvětšenou oblačnost a podle meteorologů se mohou místy vyskytnout přehánky nebo bouřky. Vítr fouká od jihovýchodu maximální rychlostí do 6 metrů za sekundu a teploty dnes naměříme mezi 34 a 39 stupni Celsia. I na horách počítejme s vysokou teplotou až kolem 30 stupňů. Tolik další zprávy. Hezké dopoledne se signálem přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Krásné dopoledne se Signál Rádiem. Už bylo 10 hodin a máme tady úterý s datem 4. srpna. To byl v roce 1984 den, kdy Princeovo album Purple Rain vyskočilo na první místo amerického žebříčku a vydrželo tam neuvěřitelných 22 týdnů. Do hudební historie se za chvíli vydáme i za dalšími událostmi, proto dál držte signál. Jsem Jirka Svoboda, přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Úterní dopoledne nám příjemně ubíhá a vám dál dělá společnost Signál Radio. Kolega Lukáš Bláha už je tady připravený, aby nás mohl provést hudební historií dnešního data.
1: Signály hudební minulosti.
2: I na takovém koncertě popových hvězd bohužel může dojít k ozbrojenému přepadu.

lety. V něm si Dave Stewart jako svou třetí manželku vzal módní fotografku, holanďanku Anušku Fis. Soukromé oslavy na Riviéře se zúčastnili například Elton John, Mick Jagger, Liam a Noel Gallagherovi z Oasis a nechyběla ani druhá polovina Eurythmics, Annie Lennox.

Nakonec se vracíme do 4. srpnového dne 2017. To se letní šlágr Despacito v podání Portoričana Luise Fonsiho stává vůbec nejsledovanějším videem na YouTube s téměř 3 miliardami zhlédnutí za pouhých 7 měsíců od vydání. Primát mu vydržel do roku 2020, kdy přeskočila dětská hymna o žraločím miminku Baby Shark.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Už dnes se v dalším vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým bude mluvit o oltářním obrazu v chrámu svatého Mikuláše. Tento díl byste si neměli nechat ujít, protože na tomto obrazu je údajně šifra k velkému pokladu. Obraz působí velmi tajemným dojmem a je na něm asi nejzáhadnější obličej světce. Lidé kdysi věřili, že obraz má podivnou moc nad těmi, kdo se do něj dlouze zadívají. Když budete dobře poslouchat, dozvíte se, proč se přijít na obraz podívat v odpoledních hodinách. Další tajemné a poutavé vyprávění Davida Černého si nenechte ujít u nás na Signál rádiu už dnes krátce popolední.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením, popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
4: Signál rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: kapela YouTube, dopolední vysílání Signál Rádia, 10 hodin 39 minut, se mnou už ve studiu Lukáš Frelich, vítám tě tady, Luky.
1: Hezké dopoledne.
0: Je horko, spousta lidí chodí k vodě, jak seš na tom s plaváním?
1: S plaváním, takhle, v poslední době ho trošku zanedbávám, ale miluju v těhle tom počasí plavání.
0: Důležité je umět plavat. Někteří lidé dokonce dokáží podat při plavání neuvěřitelné výkony. To takhle jeden chlapík z Polska si šel k Baltskému moři, aby se osvěžil v tom horku, no a nedalo mu to, když už v té vodě byl, tak začal plavat, no a celé Baltské moře přeplaval a trasa mezi Polskem a Švédskem dlouhá 160 kilometrů mu trvala 56 hodin.
1: Wow, já jsem teda kdysi přeplaval Lipno na Šířku, to je jako můj takový osobní rekord.
0: To je docela dobrý.
1: Ale do tohohle bych se nepouštěl.
0: Ne, já jsem to samozřejmě podal s takovou nadsázkou, bylo to plánované přeplavání Baltského moře. Výkon opravdu naprosto neuvěřitelný, když já si vezmu, že já ten rybník u nás na vsi sotva přeplavu.
1: Úplně chápu tvoje pocity, mám to podobně.
0: Tak zůstaňte dál se Signál Rádiem, nejenom u vody, vám budeme hrát ty nejlepší osmdesátky. S vámi dál bude tedy Lukáš, Jirka se loučí, no a zítra v 6 ráno se znovu slyšíme. Ahoj.

0: Rod Stewart, chviličku před 11. hodinou, hezké úterý, tady je Signál Radio a naše 80. léto bude znít následovně. Mike Oldfield, taky Mike and the Mechanics a Michael Jackson. Prostě samí Mikeové jsou připraveni v playlistu. Teď už zprávy a také informace ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozadejte na Praze 2, Rumunská ulice, kousek za křižovatkou s Legerovou, tady je nehoda osobáku s motocyklem, nárazově se očekává zdržení. Další komplikace vás čeká na Praze 5, v ulici Na Bělidle je nehoda dvou osobních vozidel, jezdí se jedním jízdním pruhem. Další komplikace vás ještě čeká na Praze 7, Bubenečský tunel hlásí nehodu tří osobních vozidel a neprůjezdný pravý jízdní pruh. Ve snížené rychlosti tady tudy projedete, takže na to myslete a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemné dopoledne, Signál Rádio je s vámi i teď v 11 hodin a má pro vás další zprávy. Starší občanské průkazy, které jsou ve formě papírové knížky nebo zalaminované ve folii, vydané do 30. června, už neplatí. Lidé by doklady měli zkontrolovat seniorům v rodinách. Výměna je stále zdarma. Jak uvedlo ministerstvo vnitra, prošlé doklady se týkají hlavně lidí narozených před 1. lednem 1936. Knížky a karty ve folii nemají strojově čitelné údaje a biometrické prvky. Často na nich ani není datum platnosti. Vyhořelou výškovou budovu ve Zlíně plánuje firma Cream, která ji vlastní, předat zítra demoliční firmě. Hlavní torzo by měla zbourat do 25 dní. Připomeňme, že objekt začal hořet 9. července. Hasiči požár zlikvidovali po téměř 2 týdnech. Nejméně 4 lidé utrpěli zranění poté, co drony zasáhly nákladní loď tureckého majitele v Černém moři u ruského přístavu Novorosijsk. Kapitán plavidla viní z útoku Ukrajinu, která v reakci na pokračující invazi zesiluje vzdušné údery na ruském území. Kyjev zprávy o zásahu lodi oficiálně nekomentoval.
0: Co se děje v regionu?
1: Historicky rekordní návštěvnost zaznamenala v červenci pražská zoologická zahrada. Překonala dosavadní červencový rekord z roku 2017, kdy během 7. měsíce roku navštívilo 231 tisíc lidí. Letos do zahrady přišlo zhruba 233 tisíc návštěvníků. Od začátku letošního roku zoo navštívilo přibližně 859 tisíc lidí, což je srovnatelné s loňskem.
0: Sport.
1: Trenér fotbalistů Lyonu Paulo Fonseca nevyloučil, že by záložník Pavel Schulz mohl Olympik opustit a přestoupit jinam. O českého reprezentanta je v Evropě po vydařené minulé sezóně velký zájem, připustil portugalský kouč před úvodním zápasem 3. předkola Ligy mistrů proti Spartě. Na Letné se Schulz nepředstaví, kvůli zánětu kolene není v nominaci. Brankář Dominik Grave k tomu říká.
2: Tak samozřejmě Pavel je zklamaný, jako jsme my všichni zklamaný, protože taky hráč nám samozřejmě chýba. Peňho samozrejme, je to ešte špeciálnejšie, veľa ľudí mu sa malo prísť, takže rozhodne sa chcel vrátiť na známe trávniky a bohužiaľ aj takýto je niekedy futbal.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i ve zprávách v 11 hodin přidávám aktuální pohled na počasí. Venku je jasno až polojasno, odpoledne ale podle meteorologů očekáváme zvětšenou oblačnost a také lokální výskyt přeháněk a nebo bouřek. Vítr dnes zafouká od jihovýchodu rychlostí do 6 metrů za sekundu a teploty naměříme až kolem 39 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Hezké dopoledne. Posloucháte Signál Rádio a teď také další osmdesátky.
0: Signál Rádio.
3: 11 hodin a 2 minuty, dobré dopoledne přes Signál Rádio. Za moment budeme mířit do Chomutova, konkrétně do zoo, kde odstartovala jedinečná výstava a teď se o začátek první společné hodiny postará Berlin. Hezké úterý, s vámi Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Mike and the Mechanics teď zpříjemnili dopoledne. V zooparku Chomutov aktuálně probíhá výjimečná a historicky první výstava kudlanek v České republice. K vidění je přes 50 druhů těchto bezobratlých živočichů, které mají dokonalé maskování. Některé vypadají jako uschlý list, jiné zase jako větvička nebo květ orchideje. Více nám k tomu poví zoolog Ondřej Vácha.
1: Máme kudlanky v podstatě z celého světa, zejména Afrika, jihovýchodní Asie, Jižní Amerika. Máme i českou kudlanku nábožnou a máme třeba i středomorské druhy. Ne všechny kudlanky, které se zde nachází, jsou dospělé, což znamená, že jim chybí ještě několik svleků, než jim narostou křídla a dosáhnou plné velikosti. Nicméně i ty nejmenší dospělé kudlanky zde můžou měřit něco kolem třeba 1,5 až 2 cm.

0: Posloucháte Signál Radio, kde vám hrajeme to nejlepší z 80. let a vždycky vám dáme důvod, na co se můžete těšit. Třeba zítřejší ráno, protože někdo z vás opět dostane šanci vyhrát speciální balíček, ve kterém je náš rádiový hrneček a úžasná kniha Mikulášovy nevydařené cestálie, která popisuje trampoty na cestách a rozhodně vás bude bavit. Taková je cena za vítězství v naší kvízové hře Ano nebo ne. Tak nezapomeňte zítra ráno zkusit svoje štěstí.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádiu.

0: Give It Up a Sunshine Band. Za chvíli zahraje kapela Elan, Sandra Erasure nebo třeba Johnny Hate Jazz. Tak zůstaňte dál v naší společnosti a mějte hezké dopoledne.
1: Signály z regionu.
2: Náhodná setkání před reportážním mikrofonem Signál rádia jsou bezprostřední. Stejně tak to bylo i s hercem Lukášem Vaculíkem. Ten letos v létě začal cestovat s novým divadelním představením Zámecký hotel, inscenovaným pod večerní oblohou.
3: Stíháte ještě nějaké natáčení cestou? Nebo je teď
4: no, ale to ještě asi točit budu něco, ale jinak se snažím potom přes to léto ne, že to tak vychází, že mám třeba vlastně takový jako třeba měsíc a půl volno přes to léto a to bych si chtěl udržet. Letos to asi nevyjde, protože se bude točit pokračování něčeho, co jsem slíbil, že se to zúčastním, když se bude pokračovat, tak v tom budu a jsem rád, že v tom budu, ale příští rok třeba už bych si to volno nějak víc ohlídal.
3: No, když máte volno, tak co děláte?
4: Tak hodně to času trávím v Chorvatsku, u moře, anebo tak jezdím jezera, nebo tak různě nějaký výlety na kole.
3: Prostě aktivní, aktivní odpočinek.
4: Tak na střídačku. Na půl aktivní a na půl i trochu lenošení.
3: takže zahrádka a chalupa.
4: Ne. Občas musím někde posekat trávu, ale to, do toho se ještě hecnu, ale jinak ne.
3: Tak já vám děkuji, přeji krásné léto.
4: Děkuji, taky.
3: To byl Lukáš Vaculík.
2: Klidné léto i vám přeje Luboš Dvořák.
1: Signál Rádio a hudba 80. vás vrací do mládí.

0: Pohodové rytmy nás dovedly k poledni na Signál Rádiu a to nejlepší z 80. let vám budeme hrát už za moment. Připravená je Paula Abdul, taky Belinda Carlisle nebo Suzy Quatro. Tyhle dámy zahrají. Teď je nesmí chybět s Honzou Navrátilem zprávy a ode mě ještě dostanete informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Posledejte na příjezdu do Brna po dálnici D1, 196. kilometr, tady je nehoda dodávky s nákladňákem, očekává se nárazové zdržení. Další komplikace vás potom čeká na příjezdu do Prahy po dálnici D7, 0,5. kilometr, je to vlastně u sjezdu na letiště, tady je nehoda osobáku s nákladňákem, projíždí se ve snížené rychlosti. Dejte tedy tam nohu z plynu a jeďte opatrně, šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemné poledne, dobrou chuť k obědu, posloucháte Signál Rádio a teď také další zprávy. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala dovolání v kauze smrtelné nehody, kterou loni podle policie zavinil pod vlivem alkoholu někdejší předseda představenstva loděnické firmy GZ Media Zdeněk Pelc. Justice trestní stíhání zastavila s ohledem na Pelcovu vážnou nemoc. Bradáčová k tomu dnes řekla:
2: se závěry soudu nesouhlasím a obracím se na nejvyšší soud, aby jejich rozhodnutí přezkoumal. V řízení nebylo prokázáno, že by zdravotní stav obviněného zcela vylučoval jeho účast v hlavním líčení. Ve věci je také třeba akcentovat povahu a závažnost stíhaného skutku, při němž přišel o život člověk.
1: Připomeňme, že Pelcův vůz se při nehodě loni 4. června čelně střetl s protijedoucím autem. Pelc se těžce zranil, druhý řidič následkům zranění podlehl. Zásilkovna ve své síti Zboxu zavedla možnost vrácení zboží do internetových obchodů. Vrácenou zásilku půjde vložit kdykoliv během dne i noci do více než 6,5 tisíce Zboxů po celém Česku. Ruské síly zaútočily prostřednictvím modernizovaných dronů Geraň na 7 lodí v Černém moři a v přístavu Mykolajiv. Všechny měly převážet vojenský náklad pro Ukrajinu, uvedlo to ruské ministerstvo obrany.
0: Co se děje v regionu?
1: Praha od tohoto měsíce zavádí zlevněné jízdné pro lidi v hmotné nouzi. Lidé, kteří pobírají takzvanou superdávku, mohou jezdit pražskou městskou hromadnou dopravou levněji. Měsíční kupon je nově vyjde na 165 korun. Zvýhodněný tarif schválili pražští radní. Celý proces podání i vyřízení žádosti probíhá online pouze na webu pidlita.cz a nutné je potvrzení od úřadu práce.
0: Sport.
1: Hokejisté Kladna zahájili další část přípravy na novou extraligovou sezónu. Pod novým trenérským štábem v čele s Radimem Rulíkem vyjeli na led s kompletním kádrem, ale bez legendárního útočníka Jaromíra Jágra. V rolích hvězdních hostů z NHL se s týmem v těchto dnech připravují také golman Daniel Vladař z Filadelfie a Radko Gudas z Floridy.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, odpoledne ale meteorologové očekávají zvětšenou oblačnost a lokální výskyt přeháněk a nebo bouřek. Vítr fouká jihovýchodní a teploty měříme i kolem 35 stupňů Celsia. Zítřejší den bude s jasnou až polojasnou oblohou a nejvyšší denní teploty zítra naměříme od 32 do 37 stupňů Celsia. Odpoledne a večer se přechodně objeví oblačnost v Čechách místy, jinde jen ojediněle také s přeháňkami nebo s bouřkami. Tolik polední zprávy. Dobrou chuť k obědu přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: 12 hodin a 2 minuty. Obraz, ve kterém je šifra a neměl by ho nikdo vidět. Tomu se bude věnovat David Černý v pořadu Miluju Prahu už za chvíli. Nejdřív pojďme hrát. Připraven je Chris Rea na Signál Rádiu. Hezké úterní odpoledne přeje Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
1: Dobrý den. Dnes vám prozradím, kde v Praze hledat šifru pro nalezení pokladu nesmírné ceny. Cesta k němu je ukrytá v obraze svatého Xaveria v kostele svatého Mikuláše na Malé Straně. Tento fascinující oltářní obraz namaloval v roce 1750 František Xaver Palko. Dílo ve vnímavém divákovi vyvolá směs posvátné úcty a mrazení. Monumentální obraz zachycuje poslední okamžiky jezuitského misionáře svatého Xaveria na čínském ostrově Shangchuan. Umírající světec leží bezmocný a vyčerpaný na zemi, hlavu má mírně zakloněnou. Jeho tělo je zahaleno do tmavého řeholního roucha, ze kterého ostře svítí jeho smrtelná bledá tvář a ruce. V rukou svírá krucifix. V horní části obrazu se rozestupují temná mračna a skrze ně proniká božské světlo. Objevují se andělé a postavy, které se chystají odnést světcovu duši do nebe. Obraz působí nesmírně tísnivým až ponurým dojmem. Většina plátna je zahalena do těžkých, temných a zemitých tónů. Z této temnoty však šokujícím způsobem vystupuje světlo. Ozařuje světcovu bledou tvář, hruď a ruce. Divák má pocit, jako by sledoval divadelní scénu nasvícenou reflektorem v naprosté tmě. Nejzáhadnějším prvkem je samotný obličej Františka Xaverského. Palko ho namaloval s neuvěřitelným realismem. Oči světce jsou napůl zavřené, rty pootevřené, kůže má popelavý nádech. V šeru kaple svatého Xaveria působí tato tvář až děsivě živým nebo spíše autenticky umírajícím dojmem. Malíř prý tehdy studoval výrazy skutečně umírajících lidí, aby dosáhl tohoto efektu. A tak není divu, že lidé uvěřili, že obraz má podivnou moc nad těmi, kdo se do něj zahledí příliš hluboko. V roce 1783 vydal spisovatel Jakub Arbe své slavné romaneto Svatý Xaverius. Děj se točí kolem záhady tohoto obrazu. Umírající malíř do kompozice obrazu zašifroval klíč, otevírající cestu k obrovskému pokladu. Klíčem k šifře nejsou tajná písmena či symboly, ale geometrické linie a celková kompozice obrazu. Důležité jsou směry pohledů jednotlivých postav, gesta rukou andělů a umírajícího světce, úhly, pod kterými dopadá světlo z nebes. Tímto spojením vznikne složitá síť přímek a trojúhelníků. Když tuto síť přenesete na tehdejší topografickou mapu okolí Prahy, linie se protnou v jednom konkrétním bodě. Arbesova fikce byla tak přesvědčivá, že po vydání knihy začali kostel navštěvovat skuteční hledači pokladů a dobrodruzi, kteří před obrazem trávili hodiny s lupou a zápisníkem. A pokud jsem vzbudil vaši zvědavost, což by mě samozřejmě potěšilo, tak mám pro vás ještě jednu radu. Barokní umělci nepracovali pouze s barvou, ale s přirozeným denním světlem. Okna chrámu svatého Mikuláše jsou rozmístěna tak, aby v průběhu dne osvětlovala konkrétní oltáře. Kaple svatého Xaveria se nachází v jižní lodi kostela. Když se slunce popolední stočí k jeho západu, začnou jeho paprsky skrze okna dopadat přímo do části chrámu, kde je náš obraz. Ostré odpolední světlo mezi 14. a 16. hodinou vytvoří fascinující podívanou. Prořízne přirozené šero kaple a dopadne přesně na místa, která chtěl malíř František Xaver Palko zdůraznit. Z hluboké temnoty obrazu tak doslova vystoupí kříž v rukou světce a jeho posmrtně bledá tvář, zatímco andělé v horní části plátna se rozzáří do zlatova. A jen tak mezi námi, ten poklad je někde na Malvazinkách. Pro Signál Rádio David Černý, miluju Prahu.
0: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
2: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.

0: Kapela Eurythmix, tady je Signál Rádio. Květiny 24 hodin denně si nově můžete koupit v Jihlavě. Podrobnosti přidám za chvíli, do té doby hrajeme třeba Culture Club, John Bon Jovi nebo Los Lobos.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio a to nejlepší z 80. let budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Rádio posloucháte online na Signál Rádio. Radio CZ.

0: Diana Ross, v úterý odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Jihlavská nemocnice nabízí nově čerstvé květiny. Podrobnosti má Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, květiny budou. Lidé mířící za svými blízkými do nemocnice Jihlava už nemusí řešit, že nestihli otevřené místní květinářství. U centrálního rentgenu nově funguje květinomat s čerstvými kyticemi, který nahradil zrušenou kamennou prodejnu. Květiny jsou v automatu chlazeny a provozovatelé je pravidelně doplňují a kontrolují. Květinářství v jihlavské nemocnici skončilo kvůli uvolnění prostoru pro novou odběrovou místnost. Místo něj ale u centrálního rentgenu zůstal prostor pro květiny, tentokrát v podobě zmíněného automatu. Majitelka se o čerstvost květin pravidelně stará, díky aplikaci má přehled o tom, kolik kytic v automatu zbývá a které už si lidé koupili. Květiny kontroluje měním vodu, zastřihává stonky, čistí vázičky a doplňuje výživu. Teplota uvnitř automatu se drží na 8 stupních. Zákazníci nejčastěji sahají po menších kyticích, v nabídce jsou ale i větší vazby. Tady si prostě vybere každý. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.

0: Rockset, 2 minutky před 13. hodinou, tady je Signál Rádio. Za moment to nejlepší z 80. Elbano, taky Vem, nebo třeba kapela Genesis. Teď už Honza Navrátil chystá zprávy a já ještě přidám info z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte v Praze na Studulkách, Bucharova ulice, tady osobní vozidlo srazilo chodce, na místě vás čeká zdržení. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, 13. hodina je tady, posloucháte Signál Rádio a teď také další zprávy. A začínáme je počasím. Dnes na našem území vrcholí příliv teplého vzduchu, který přinese na řadu míst extrémně vysoké teploty. Není vyloučeno, že by na Moravě mohla rtuť teploměru vystoupat i nad 40 stupňů Celsia. Pokud by k tomu došlo, šlo by vůbec poprvé v historii měření o překročení této hranice na Moravě. Už během dnešního dopoledne padají teplotní rekordy. Během odpoledne a také zítřka by navíc mohly dorazit bouřky, místy i silné. V červenci na české železnici zemřelo 10 lidí, meziročně o 2 méně. Za prvních 7 měsíců letošního roku eviduje drážní inspekce loni 124 usmrcených, letos 91. A na Prachaticku se dnes příbuzní a kolegové rozloučili s vojákyní, která zemřela v červenci při pádu armádního vrtulníku v Náměšti.
0: Co se děje v regionu?
1: Na pražském nábřeží Edvarda Beneše kotví nová servisní loď. Zajišťuje tankování paliva a vody nebo odběr odpadních vod. Proti předchozí servisní lodi z roku 1998 nabízí servis také pro malé rekreační lodě. Novou loď, která je prvním tankerem pro pohonné hmoty pod českou vlajkou, postavila nizozemská firma za 110 milionů korun. Stavba byla financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
0: Sport.
1: Fotbalisté Sparty dnes začnou bojovat o Ligu mistrů. Na Letné u toho bude také náš sporták Petr Plintovič.
2: Duel na Letné začne ve 20 hodin. Za Lyon určitě nenastoupí zraněný Pavel Šulc. Mluví se o problémech s kolenem a český fotbalista vůbec není v nominaci. Pokud by Sparta ve třetím předkole Ligy mistrů přes Lyon přešla, narazila by ve čtvrtém předkole buď na turecké Fenerbahce, nebo na rakouský Štýrský Hradec.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, teploty měříme i kolem 35 stupňů Celsia. Připomínám předpověď meteorologů, která varuje před výskytem lokálních přeháněk a nebo bouřek. V noci na zítřek bude jasno až polojasno a teploty se budou pohybovat mezi 24 a 19 stupni Celsia. Zítřejší, tedy středeční den, bude ve znamení jasné až polojasné oblohy. Odpoledne a večer se přechodně vyskytne oblačnost. V Čechách místy, jinde jen ojediněle také přeháňky a nebo bouřky, které mohou být i silné. Nejvyšší teploty zítra naměříme mezi 32 a 37 stupni Celsia. Na Moravě se teploty vyhoupnou až k 39. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
3: Pár minut po 13. hodině jste se Signál Rádiem, kde vám už za moment prozradíme, která naše památka slaví půlkulaté výročí. K tomu hrát budeme to nejlepší z 80. na start Pet Shop Boys. Hezké odpoledne, s vámi stále Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Kopinavem na Signál rádiu. Kránu neodmyslitelně patří přehled výročí a jedno z nich připomněl Jirka Svoboda.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál rádiu?
0: Jedna z významných architektonických památek u nás si letos připomene už 25 let od zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Jde o vilu Tegenhat v Brně a k tomuto výročí se chystá něco opravdu mimořádného.
2: Oslavy vyvrcholí ve dnech 7. až 9. srpna unikátní projektem Light Up Tegenhat. Na tři večery se tak světoznámá vila promění v plátno pro dechberoucí videomapping a světelné instalace.

0: Společnost vám dělá Signál Radio, kde si za chvíli připomeneme single, co jsme si nahrávali na pásku. Zatím napovím, že nás čeká pohled do roku 1989 a hitovka, kterou určitě znáte. Enya, Freddie Mercury nebo John Paul Young vám zpříjemní čas v práci. Hezké odpoledne.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Radio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádiu posloucháte online na signálradio.cz.

0: Takhle hraje Signál Radio a před námi je vzpomínka na single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnešní hitovka z archivu má název, který byl inspirovaný podle rádiového pořadu, navíc byla napsaná během týdne parlamentních voleb v Británii. Vlastně single vznikl díky tomu, že právě v tomto období se členové kapely docela nudili. Celosvětový hit pochází od formace Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Za minutu bude 14 hodin, tady je Signál Radio a za chvíli to nejlepší z 80. let. Undercover, Falco nebo třeba Olivia Newton-John. Teď už zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte v Praze na Lužinách, ulice Mukařovského hlásí nehodu dvou osobních vozidel, ve snížené rychlosti zůstává silnice průjezdná. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, 14. hodina je tady, na Signálu pojďme za dalšími zprávami. V Česku vrcholí vlna veder, ve třech obcích na Brněnsku už došla pitná voda. Domašov, Rutka a Říčky mají teď vodu odebírat z přistavených kontejnerů. Vyplývá to z oznámení dobrovolného svazku obcí Domašovsko. Ten také upozorňuje, že zásoby z kontejnerů je nutné nejprve převařit. Český hydrometeorologický ústav vydal novou výstrahu, ve které varuje před silnými bouřkami, které se mohou objevovat během úterního odpoledne a večera. Výstraha platí od dnešních 15 hodin pro většinu plzeňského, jihočeského a středočeského kraje. V těchto oblastech pak výstraha končí ve 20 hodin. Od 19 hodin začne platit také v Libereckém kraji a částech Ústeckého a Královéhradeckého kraje. Tady skončí výstraha ve 22 hodin. Česko zažilo nejteplejší noc v historii měření. Na stanici Bystřice pod Hostýnem v noci teplota neklesla pod 27,9 stupně Celsia, což překonalo rekord z roku 2013 o skoro 7 stupně. A už přes 1700 obětí si vyžádala rychle se šířící epidemie eboli ve východní části Konga. Podle poslední dostupné bilance bylo zaznamenáno 3802 případů nákazy.
0: Co se děje v regionu?
1: Nejúspěšnější sezónu hlásí včelstva, která vlastní pražský dopravní podnik. Výsledky včelstev, která dopravce umístil ve vozovně Vokovice, jsou rekordní. Ze tří včelstev se podařilo vytočit 110 kg medu, tedy o více než polovinu oproti loňskému roku. Vytočený med využije dopravní podnik stejně jako v minulých letech, především pro reprezentační účely.
0: Sport.
1: Miliardář Daniel Křetínský odprodal více než 2% svého podílu ve fotbalovém klubu West Ham United podnikateli Jakubu Haverlantovi. Jeden z nejbohatších Čechů a vlastník pražské Sparty si ponechal necelých 25%. Uvádí to server Seznam zprávy.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je jasno a velmi teplo. Teploty měříme i kolem 35 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude jasno s teplotami od 24 do 19 stupňů. Zítřejší den bude s jasnou až polojasnou oblohou. Odpoledne a večer bude přechodně oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo také s bouřkami. Nejvyšší denní teploty během středy naměříme od 32 do 37 stupňů, na Moravě i kolem 39 stupňů a na horách pak kolem 30. Tolik zprávy ve 14. hodin. Na Signálu pokračuje Lukáš a nabízí další osmdesátky.
0: Signál Rádio.
2: 14 hodin, 3 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Za chvíli prozradíme, na jakém koncertě došlo k loupeži a nabídnu další skvělé hity. S vámi Lukáš Frelich a tady je Michael Jackson. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Zvesela pokračujeme za 4. srpnem před 25 lety. V něm si Dave Stewart jako svou třetí manželku vzal módní fotografku, holanďanku Anoušku Fis. Soukromé oslavy na Riviéře se zúčastnili například Elton John, Mick Jagger, Liam a Noel Gallagherovi z Oasis a nechyběla ani druhá polovina Eurythmics, Annie Lennox.

Nakonec se vracíme do 4. srpnového dne 2017. To se letní šláger Despacito v podání Portoricana Luise Fonsiho stává vůbec nejsledovanějším videem na YouTube s téměř 3 miliardami zhlédnutí za pouhých 7 měsíců od vydání. Primát mu vydržel do roku 2020, kdy přeskočila dětská hymna o žraločím miminku Baby Shark.

0: kapela Inexis a Signál Radio. Nejmenší vlastivědné muzeum ve střední Evropě má aktuálně velmi zajímavou expozici. Pozmeme vás tam za chvíli. Do té doby pošlu další osmdesátky, třeba Madonna, Chris the Birch nebo One More Time. Užívejte odpoledne.
1: Na Signál Radio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením. Popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Za 3 minuty, 3:15 je s vámi Signál Rádio. Do jednoho z evropských unikátů nás dnes pozve kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, víte o tom, že kousek, ale opravdu kousek za Prahou se nachází nejmenší vlastivědné muzeum ve střední Evropě. Najdeme ho v 6-boké barokní kapli svaté Ludmily a Marty na přední Kopanině. K vidění tady je nejen expozice o historii obce a této kaple, ale také několik archeologických nálezů. Milovníky archeologie určitě zaujmou nálezy počínaje keramikou nejstarších zemědělců z přelomu 6. a 5. tisíciletí před Kristem až po renesanční kachle ze 16. století. Tohle miniaturní muzeum patří k nejmenším svého druhu ve střední Evropě. Agenturou Dobrý den z Pelhřimova bylo zaregistrováno do České databanky rekordů jako nejmenší vlastivědné muzeum. Muzeum je malé, takže jeho prohlídka nezabere celý den, ale třeba při cestě za dalšími prázdninovými zážitky jeho návštěvu určitě doporučuju. Hezký den přeje Honza Navrátil.

0: Přiblížila se 15. hodina, společnost vám dělá Signál Radio a ty nejlepší osmdesátky budeme hrát za moment. Připraveni jsou Krufthaus, Celine Dion nebo třeba Alphavel. Teď už nesmí chybět zprávy a info ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozorujte, v centru Prahy v Rytířské ulici je nehoda 3 osobních vozidel a komunikace je zcela neprůjezdná. Jeďte jinudy a hlavně opatrně.
1: Rozhovor Signál Radio. Další povídání bude vonět dálkami. Vypravíme se až do Indického oceánu na nádhernou Srí Lanku. Naším průvodcem bude Češka Marcela Priamal, která na tomto ostrově žije a zná ho opravdu zblízka. Poví nám, v čem se život na Srí Lance liší od toho našeho, jací jsou místní lidé, jak bezpečná je tato země pro turisty a které období je nejlepší pro návštěvu. Dozvíme se také, co byste při cestě na Srí Lanku rozhodně neměli vynechat a jaké místní speciality stojí za ochutnání. O tom všem si bude Lucka Cinková povídat s Marcelou Priamal u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině. Rozhovor Signál Rádia.

0: think I better dance now.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: 15. hodina je tady, jasný na signálu, další zprávy. Vítejte. Právě teď začíná platit výstraha Českého hydrometeorologického ústavu. V ní varuje před silnými bouřkami, které se mohou objevovat během dnešního odpoledne a také večera. Výstraha platí od této chvíle pro většinu Plzeňského, Jihočeského a Středočeského kraje, a to až do 20 hodin. Od 19 hodin pak začne platit výstraha také v Libereckém kraji a v částech Ústeckého a Královéhradeckého kraje. Tady skončí ve 22 hodin. Dnes padl další teplotní rekord. Teplota ve Strážnici dosáhla podle meteorologů ve 13 hodin a 40 minut hodnoty 40,3 stupně Celsia a dále stoupá. Poprvé od začátku měření tak na Moravě teplota přesáhla 40 stupňů. Kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu vyhlásili meteorologové v Praze smogovou situaci, která platí až do odvolání. Doporučují proto omezit fyzickou aktivitu. Poskytnutí dočasné ochrany v Evropské unii lidem z Ukrajiny bude nově navázáno na jejich splnění vojenských povinností vůči jejich vlasti. Zítra začínají platit nová pravidla, která právě takový postup obsahují.
1: Co se děje v regionu?
2: Sociální sítě jsou nyní svědkem bouřlivé debaty nad tématem většího otevření areálu psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích a zpřístupnění všech průchodů. Do debaty se vložilo také vedení nemocnice, které zdůraznilo, že její areál je veřejnosti otevřený, na druhou stranu ale musí zůstat i bezpečný a stabilní především pro pacienty. Někteří z nich jsou navíc hospitalizováni bez vlastního souhlasu.
1: Sport.
2: Plochodrážní jezdec Jan Kvěh bude jako náhradník startovat i v lotyšské Grand Prix. V seriálu Mistrovství světa to bude jeho 7. start za sebou. Přitom předchozím o uplynulém víkendu v Lodži vybojoval životní 5. místo. Kvěh pro letošek nezískal status stálého jezdce Grand Prix, ale jako jeden z oficiálních náhradníků zatím chyběl na startu pouze v úvodním závodě.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Venku je jasno až polojasno, připomínáme varování meteorologů před tvorbou silných bouřek a teploty měříme kolem 38 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude obloha jasná, teploty klesnou na 24 až 19 stupňů. Zítřejší den bude s jasnou až polojasnou oblohou, odpoledne a večer bude přechodně oblačno s ojedinělými přehánkami a nebo také s bouřkami. Nejvyšší denní teploty zítra naměříme také vysoko, mezi 32 a 37 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Signál Rádio. Vracíme se k osmdesátkám.
1: Signál Rádio.
3: 3 minuty po 15. hodině, hezké úterní odpoledne. Dvojité štěstí, které se stalo rovnou kuriozitou. Takovou událost nedávno zaznamenali v Německu. Víc odhalím už za chvíli. S vámi Lukáš Frelich a posílám Tightfit.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Celine Dion, teď s námi na Signál Rádiu. Kuriozní zážitek zažili nedávno na svatbě v Německu. Svatební přípravy vypadaly dobře, chystala se hostina, květiny, dort lednici, prostě vše klapalo, jak mělo. Teprve na úřadě, když začal obřad, se děly věci. Nevěstě se udělalo špatně a tak s budoucím manželem přijali zrychlenou verzi obřadu. Celkem trval asi 9 minut a ještě, že tak udělali. Ukázalo se, že nevěsta začala rodit. Miminko se narodilo chvilku po svatbě. Novou manželé tak stihli svatbu i narození dítěte za necelých 90 minut. Takže, až si budete říkat, že na něco je málo času, nebo že něco nestíháte, zkuste si vzpomenout právě na tuhle tu událost.

0: Men Network, reggae rytmy a velká klasika z 80. let. Na pláži, v lese nebo na dovolené v zahraničí. Zkrátka naše vysílání můžete mít všude sebou. Stačí mít v mobilu naší aplikaci. Díky ní budete mít přehrávání živého vysílání, uvidíte taky název interpreta a skladby. Můžete kdykoliv poslat audiovzkaz do studia, textovou zprávu nebo třeba fotku z dovolené. A taky uvidíte i třeba denní program rádia, tipy kam vyrazit a kontakty sem k nám do studia. Jestli ji v mobilu ještě nemáte, není nic jednoduššího, než si ji zdarma stáhnout na Google Play nebo v App Store.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím. Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo. Osmdesátkové léto mělo své neopakovatelné kouzlo. Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily. Začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
2: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
1: Užijte si osmdesátkové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí. Signál rádio.

0: taneční rytmy 80. let. Phil Collins, tady je Signál Radio, za chvilku bude 3:15. A to je taky čas, kdy do studia dorazil Lukáš Bláha. Hezké odpoledne.
1: Dobré rozpálené odpoledne.
0: Ano, dneska jsem pochopil, jak se cítí kuře v troubě.
1: Ano, anebo jeníček s mazenkou, když je nakládala bába do plice.
0: Takhle to nějak mohlo být i v té pohádce,
1: ano,
0: to je
1: ano,
0: pravda.
1: Ano.
0: Nicméně, ty jsi říkal, že dneska je ještě jako světový den nebo mezinárodní den.
1: No já vlastně nevím, jaký je v tom rozdíl pořádně, ale je mezinárodní den sov.
0: Mezinárodní den sov.
1: Jako sova, jako ten doktor.
0: Jo. Takže takhle, já osobně nevím, jestli jsem sova, protože mě nedělá problém ráno vstát a jít večer spát brzo.
1: Ano.
0: Ale je pravda, že tak jako nejvíc probuzený, nebo jak se říká, nejproduktivnější jsem od 12, tak do 16 hodiny. Jo. Přesně v době mýho vysílání.
1: To je zvláštní. No,
0: už je tý na míru.
1: To je neuvěřitelné. Takhle, je fakt, že ono při tomhle počasí...
0: Ono, není produktivní nikdo, co ta, si
1: za to zaprvé, a vlastně můžeš být jenom jako sova.
0: Ano,
1: dá se žít jenom v noci.
0: Mimochodem, sova bude asi i náš kolega Dominik Port.
1: Ano,
0: kterýmu
1: to je
0: pravda. Vlastně chceme popřát, protože
1: ano,
0: má dneska svátek.
1: Touto cestou jsou dva nejslavnější Dominikové v tomto státě, Dominik Hašek a Dominik Port.
0: Ano, přesně tak. Tak my zdravíme oba, ale vzhledem k tomu, že Port je náš kolega, tak mu ze srdce přejeme všecko nejlepší, pořádnou oslavu.
1: Nejlepší, Domčo.
0: A v tomhle počasí, Dominiku, jestli nás posloucháš, opatrně s drinkama. Znáš se, víš, že to moc nevydržíš. Tak Lukáš Blaha s vámi dál po 16. Já se loučím, mějte se krásně a zítra se na vás budu těšit úderem 11. tady na Signál Rádiu. Ahoj.

0: Merry den, kanibalka dvojice Helen Oates nás ve vysílání signálu dostala téměř k 16. Za 2 minuty odbije, dáme si tím pádem nejnovější zprávy, které připravil Honza Navrátil a i v příští hodině se můžete těšit na 80kové pecky od Briana Adamse, Alíče nebo Ricka Astleyho.
1: Signál rádio doprava.
0: Nejprve ovšem zjistíme, jak to jezdí. Nehodu máme na dálnici D8, 35. kilometr ve směru Teplice. Potkala se tam 2 osobní vozidla. Obezřetní, buďte v pražském tunelu Mrázovka, kde se pohybují 3 děti ve zmíněném tunelu. A ještě míříme na dálnici D4. Na výjezdu z Prahy 2. kilometr ve směru Strakonice je porouchané osobní vozidlo. Takže počítejte se zdržením a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, posloucháte Signál Rádio. I v 16 hodin pro vás máme čerstvé zprávy. Desítky hasičů likvidují v tuto chvíli požár lesa u šumavských Nezdic. Oheň se šíří v těžko přístupném terénu. Platí tu 3 ze 4 stupňů poplachu a letí na místo také vrtulník. V Rakousku dnes naměřili dosud nejvyšší teplotu. Na meteorologické stanici ve Vídni teploměr ukázal 40,8 stupně Celsia. V katedrále svatého Patrika v Dublinu probíhá pohřeb irského hudebníka Glena Hansarda. Obřad se vysílá živě na internetu, kde ho sleduje přes 40 000 diváků. A dohoda mezi Spojenými státy americkými a Iránem o znovu otevření Hormuzského průlivu by mohla být uzavřena ještě dnes a nebo zítra. Řekl to americký ministr financí Scott Bessent médiím.
0: Co se děje v regionu?
1: Horké počasí posledních dní stojí za prodloužením výstrahy pro Prahu před silnou zátěží teplem. Na území metropole platí rovněž do odvolání nařízení, které se týká zákazu rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Zakázány jsou tak například jízdy parních lokomotiv, rozdělávání ohňů a nebo používání pyrotechniky. Smogová situace byla naopak zrušena.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme na atletiku. Lindu Bodkovou, která na dorosteneckém mistrovství Evropy nadchla rekordním během na 400 metrů překážek, vybrala evropská atletika mezi nejlepší závodnice uplynulého měsíce. 16-letá česká reprezentantka se v pětičlenné nominaci dostala mezi dospělé hvězdy. O nejlepším výkonu je možné hlasovat na webu evropské atletiky.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je jasno a polojasno, nejvyšší teploty měříme kolem 38 stupňů Celsia. Připomínám varování meteorologů před velmi silnými bouřkami. V noci bude jasno a teploty klesnou na 24 až 19 stupňů. Zítřejší den nám nabídne jasnou oblohu, odpoledne a večer přechodně také oblačnou, s ojedinělými přehánkami nebo s bouřkami. Nejvyšší denní teploty během středy naměříme mezi 32 a 37 stupňů Celsia. Na Moravě bude ještě teplej i kolem 39 stupňů. Tolik další odpolední zprávy. Studio přebírá Lukáš. Honza Navrátil se u dalších zpráv těší opět za hodinu.
0: Signál Rádio.
2: Budeme se moc těšit, Honzo, a nejskloňovanějším a nejvzývanějším slovem je v těchto dnech opět klimatizace. Proto se zanedlouho podíváme na statistické zajímavosti s ní spojené. Já jsem Lukáš Bláha a přeju příjemné úterní odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Pustil nám Brian May z Queenu, ladíte odpolední signál a pokud máte tu možnost, asi vám dneska běží na plné obrátky. Řeč je pochopitelně o klimatizaci, zatímco v jižní Evropě je běžnou součástí domácností, sever a střed Evropy se vzhledem k mírnějším letům dlouho spolehal strávit je bez ní. S častějšími vlnami veder se ale situace rychle mění a poptávka po chlazení napříč naším starým kontinentem roste. I proto, že klimatizace každý rok odvrátí téměř 200 000 úmrtí seniorů na následky horka. Podle posledních průzkumů ji disponuje v Česku na 16% domácností, na druhou stranu více než polovina lidí u ní špatně volí teplotu a nečistí pravidelné filtry. Tak na to bychom ještě měli zapracovat. Mě by zajímalo, jak jste na tom vy přemýšlíte, že si ji třeba pořídíte. Já do paneláku už to považuji téměř za nutnost, ale tuším, že potom v zimě si budu říkat, ale teď to zas nebylo tak hrozný, teď to bylo jenom pár dnů, no, ale už je to asi na snadě. My se teď vrátíme do dob, do léta roku 69, kdy se v Československu mohlo běžným lidem o nějaké té klimatizaci v domácnosti jenom zdát.

0: Krátce před půl pátou jsme si hráli Taylor Dane a vy si na Signál Rádiu můžete zase zítra zahrát tenhle náš soutěžní kvíz.
1: Ano nebo ne? Na Signál Rádiu.
0: Jedna dobře zamířená odpověď vám pak přinese hrníček, ze kterého káva, čaj nebo cokoliv jiného chutná prostě nejlíp, tedy toho s naším logem, a navíc získáte k němu knihu Mikulášovi Nevydařené cestálie, což je to správné čtení na léto. Víc detailů o hře najdete na signalradio.cz, tak se tam mrkněte a hlavně si vychytejte soutěž zase zítra po ránu.
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu. Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne, a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Posloucháte Signál, letošní tenisová sezóna má před sebou už jen jeden ze čtyř vrcholů, přičemž na začátku září dojde na US Open k unikátnímu spojení dvou výrazných českých tváří. Organizátoři posledního Grand Slamu roku 2026 totiž oznámili, že turnaj smíšených dvojic spolu bok po boku odehrají Karolína Muchová a Jakub Menčík, pro kterého dokonce půjde o první mix kariéry. Další nejen sportovní novinky pro vás chystáme do zpráv celou, tedy už za 19 minut. Počkejte si na ně a mějte pěkné odpoledne.

0: I srdce rivná Tony Braxton vám se tedy signálu přála bezvadné úterní odpoledne. Ve studiu už je se mnou Honza Navrátil, protože hodiny za 3 minuty ukáží 17. a dál si budeme pouštět Europe, Abu nebo Talk Talk, čili hity v rámci 80kového léta.
1: Signál rádio doprava.
0: A teď je ta správná chvíle se podívat též na domácí silnice. Opatrnosti zarosti na dálnici D5, 44. kilometr ve směru hlavní město, kde došlo k havárii hned 5 vozidel. Zůstává tam tak neprůjezdný pravý pruh. Na D4 na 26. kilometru ve směru hlavní město jsou v sobě osobní automobil s nákladním. Potíže, tak s těmi počítejte i na D1, 179. kilometr ve směru metropole, kde je porouchané vozidlo. A ještě jdeme do Bakova nad Jizerou, v Boleslavské ulici nefungují teď aktuálně přejezdy, jelikož uvízla souprava na železnici. Klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, 17. hodina je tady. Na signálu pojďme na chvilku za zprávami. Přesně před hodinou skončila lhůta pro podání kandidátních listin do říjnových komunálních a senátních voleb. Celorepublikové komunální volby se uskuteční po 4 letech 9. a 10. října společně s prvním kolem senátních voleb. Ty se budou konat ve 27 obvodech, kde si lidé své zastoupení v horní komoře vybírali před 6 lety. Desítky hasičů likvidují požár lesa u šumavských Nezdic na Klatovsku. Oheň se šíří v těžko přístupném terénu. Je vyhlášen 3. ze 4 stupňů požárního poplachu. Na místě už také operuje i vrtulník s bambivakem. Meteorologové varují před aktuálně velmi silnými bouřkami a větrem. Bouřková aktivita se nyní podle radaru vyskytuje nad Prahou, středními Čechami a částečně také nad kraji Plzeňským a Jihočeským. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zveřejnil video, které ukazuje, jak ruský dron nahání prodejce zeleniny v Chersonu a následně vybuchne. Prezident Zelenský napsal, že se jedná doslova o safari na lidi, které ruští vojáci pořádají každý den.
0: Co se děje v regionu?
1: Historicky rekordní návštěvnost zaznamenala v červenci pražská zoologická zahrada. Překonala dosavadní červencový rekord z roku 2017, kdy během 7. měsíce roku navštívilo 231 tisíc lidí. Letos do zahrady přišlo zhruba 233 tisíc návštěvníků. Od začátku letošního roku zoo navštívilo přibližně 859 tisíc lidí, což je srovnatelné s loňskem.
0: Sport.
1: Fotbalisté Sparty dnes začnou bojovat o Ligu mistrů. Na Letné u toho bude také náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
2: Duel na Letné začne ve 20 hodin. Za Lyon určitě nenastoupí zraněný Pavel Šulc. Mluví se o problémech s kolenem a český fotbalista vůbec není v nominaci. Pokud by Sparta ve třetím předkole Ligy mistrů přes Lyon přešla, narazila by ve čtvrtém předkole buď na turecké Fenerbahče, nebo na rakouský Štýrský Hradec.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i další odpolední zprávy doplňujeme pohledem na počasí. Podle radaru se právě teď bouřka vyskytuje v okolí Prahy, také v částečně jihočeském, plzeňském i středočeském kraji. Teploty měříme vysoko, i kolem 39 stupňů Celsia. V noci bude jasno, teploty klesnou na 24 až 19 stupňů. Zítřejší, tedy středeční den, nám nabídne jasnou až polojasnou oblohu, odpoledne a večer bude přechodně oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo také s bouřkami. Nejvyšší denní teploty zítra naměříme opět vysoko. Pohybovat se budou mezi 32 a 37 stupni Celsia. Další zprávy končí. Lukáš nabízí další osmdesátky.
0: Signál Rádio.
3: A kromě nich se zaměříme na něco, co nám může pěkně znepříjemnit letní koupání. Jsou to synice a jak jsme na tom ohledu s nimi pro léto roku 2026, tak to se dozvíte už za pár chvil. Nenechte si to ujít, stejně jako muziku. Teď jsou tady Talk Talk, moje jméno je Lukáš Bláha a přeju skvělé odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: bizarní odpolední signály v vašich přijímačích a ač neradi, jak se nám léto přehoupává do své druhé poloviny, musíme počítat s tím, že se voda v přírodních nádržích postupně zhoršuje. Přibývá míst, která už nejsou vhodná pro koupání. Kvalitu vody pravidelně sledují hygienici, ale rychlou kontrolu na přítomnost zdraví škodlivých organismů si můžeme udělat i sami s pomocí PET lahve. Jak na to prozradí právě teď hygienička Helena Mikulášová.
1: Můžeme si vzít prázdnou průhlednou PET lahev, nabrat si do ní vodu a nechat stát tu PET lahev 20 minut na sluníčku. To je důležité, aby byla na světle, na tom sluníčku. Ty synice jdou za tím světlem a zhruba za těch 20 minut, pokud pozorujeme zelený prstenec u ústí té lahve, tak můžeme s velkou pravděpodobností říci, že jsou tam synice.
0: Pozor, nezaměňovat s ústím nad labem, jako u ústí té lahve. Jinak hygienici testují vodu na vybraných koupalištích a přírodních nádržích většinou jednou za 14 dní. Výsledky pak zveřejňují na svých webových stránkách, kde se tak dá krásně zjistit, zda je v dané lokalitě voda vhodná ke koupání. A těch takových co nejvíc bez synic.

0: Pět minut chybí do půl šesté, tým nám na signálu držel místo a nejskloňovanějším místem naší země během posledních dvou dnů je zcela jistě Strážnice na Hodonínsku, kde došlo včera k překonání rekordu, který vydržel pouhý den, protože dnes tam teplota překročila ve 13.40 hodnotu 40,3 stupně Celsia a kolem půl čtvrté to šlo ještě výše, a to na 40,9. Poprvé od začátku měření tak na Moravě přesáhla 40 stupňů teplota. Zda si po třetí zítra hodí takový hat-trick teplotní, tak to je dosti nejisté, ale i zítra nás čekají extrémní vedra, ale už ne snad takového ražení. Co se týče taky bouřek, tak ty nám teď řádí po celém našem území, tak na sebe dávejte pozor. A za chvíli osmdesátky od krále popu Kylie Minogue s Jasonem Donovanem, anebo Magneťák.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž. Ano nebo ne? Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením. Popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu. Signál Rádiu.

0: Posloucháte stále ještě ten správný úterní odpolední signál, ve kterém krále popu teď pro změnu vystřídá jeho královna.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Očekává se jí hit z úplného konce naší oblíbené dekády, který vznikl jako podsta klasickému funkovému a soulovému zvuku. Vyšel na čtvrtém Madonnině albu s názvem Like a Prayer na podzim roku 1989 a americká zpěvačka v něm nabádá: vyjádři se, express yourself.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: vlnách signálu jsme navštívili Kambodžu s Kim Wild a na hodinách se rázem notně přiblížila 18. hodina. Za 3,5 minuty odbije. Připraven už je tak Honza Navrátil s přehledem nejnovějších zpráv a po nich opět roztočíme 80-kové hity. Třeba jejich směsici Stars on 45 budou taky Sandra nebo Bonnie Tyler.
1: Signál rádio, doprava.
0: Teď ale ovšem ještě ta správná chvíle zjistit, jak nám to jezdí. Nehodu máme v Praze v Legerově ulici dvou osobních vozidel. Osobní auto bouralo v hlavním městě do svodidel v Povltavské ulici a přesouváme se na D1, 15. kilometr ve směru Brno. Zde se zdržíte kvůli porouchanému autobusu a D1 ještě jednou 185. kilometr už u Popůvek ve směru Brno, tak tam pro poruchu odstavené nákladní vozidlo částečně zasahuje do pravého pruhu. Taky v těchto místech raději nohu z plynu a ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký úterní podvečer s 18. hodinou pro vás máme na signálu další dnešní zprávy. 150 hasičů likviduje požár lesa u šumavských Nezdic na Klatovsku. Vyhlášený tu je třetí ze 4 stupňů požárního poplachu. Požár zhruba 6 hektarů lesa a louky se už přestal šířit a vrtulník s bambivakem tak po hodině a půl odletěl. Hasiči zasahují také u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. Tady vyhlásili nejvyšší stupeň poplachu. Oheň se totiž rozšířil také na okolní chatky. Koruna dnes mírně posilovala, vůči euru zpevnila proti pondělku o 2 haléře na 24 korun a 18 haléřů za euro. K dolaru si pak naše měna polepšila o 5 haléřů na 20 korun a 99 haléřů za dolar. Ze žebříčku, který sestavil francouzský týdeník L'Express na základě rozhovorů se 60 profesionály ze zpravodajských služeb z 25 zemí, vyšla slovenská informační služba jako nejhorší ze všech hodnocených evropských zpravodajských služeb. Kromě toho autoři analýzy sepsali také samostatný článek, který věnovali řediteli slovenské informační služby Pavlu Gašparovi a také jeho kontroverzím.
0: Co se děje v regionu?
1: Praha od tohoto měsíce zavádí zlevněné jízdné pro lidi v hmotné nouzi. Lidé, kteří pobírají takzvanou superdávku, mohou jezdit pražskou městskou hromadnou dopravou levněji. Měsíční kupon je nově výjde na 165 korun. Zvýhodněný tarif schválili pražští radní. Celý proces podání i vyřízení žádosti probíhá online pouze na webu pidlita.cz a nutné je potvrzení od úřadu práce.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za fotbalem. UEFA totiž hrozí šéfovi FIFA Giannimu Infantinovi. Čím konkrétně? Taktový sporták Petr Plintovič.
2: Evropská fotbalová unie pohrozila prezidentovi Světové federace Infantinovi právními kroky. Důvodem je jeho plán na prodej podílů ze světových šampionátů soukromým investorům. Podle některých zpráv už Infantino couvl a svůj záměr prý neuskuteční.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A úterní zpravodajství na signálu končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno, pozor na výskyt přeháněk a bouřek, které se posouvají od jihu Čech přes Prahu a střední Čechy až na sever. Nejvyšší teploty měříme kolem 35 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude jasno a teploty klesnou na 24 až 19 stupňů. Zítřek nám nabídne jasnou až polojasnou oblohu. Zítra odpoledne a večer počítejme přechodně s oblačností a také s ojedinělými přeháňkami nebo i s bouřkami. Nejvyšší denní teploty během zítřka naměříme od 32 do 37 stupňů Celsia. Na Moravě teploty vystoupají na hodnoty kolem 39. Takové byly zprávy na signálu v úterý s datem 4. srpna. Hezký zbytek dne přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
3: Honzo, díky, 2 minuty po 18. hodině, už jedeme úterním podvečerem, s vámi zůstává Lukáš Bláha a já zdravím všechny Dominiky, extra pak kolegu moderátora Porta, který má dneska taky jmeniny, a aby kolegů náhodou nebylo málo, tak za pár chvil se objeví v éteru Jirka Svoboda, jako vždycky vám poví všechny zásadní historické milníky pro dnešní datum, nenechte si ujít.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Hola, nám Sandra, dáváte si signál. A to je dobře, protože co se nejen u nás doma, ale i ve světě stalo, když v kalendáři bylo 4. srpna, vám teď poví Jirka Svoboda.
1: Ladíte signál rádio. 4. srpna roku 1930 byl v New Yorku otevřen údajně první supermarket na světě. Pojďte si ale poslechnout i další dnešní výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 2007 se americká sonda Phoenix vydala na cestu k Marsu. Přistála na něm v květnu dalšího roku. V roce 1942 byla patentována poštovní schránka na mince. Po vhození mince vám automat odebral dopis a dal na něj poštovní razítko. V roce 1882 v hodinářství na Staroměstském náměstí v Praze František Křižík nainstaloval trvalé osvětlení obloukovou lampou. V roce 1829 se uskutečnila první pokusná plavba parníku poháněného lodním šroubem, a to za dozoru vynálezce Josefa Resla v italském Terstu. A v tento den v roce 1693 francouzský benediktinský mnich a sklepmistr Dom Perignon z opatství v kraji Champagne údajně vynalezl šampaňské víno.

Tři minuty před 6:30 na Signál Rádio volala Vídeň Falkova. No z Vídně pojďme zpátky domů. Určitě znáte postavu Kelišové ze slavné trilogie Slunce, Seno. No a takovou

0: Kelišovou má jí i v Kolumbii, jistá 67-letá Miriam si roky zapisovala všechno, co se dělo v sousedství, hádky, tajné vztahy, rodinná dramata. No a představte si to, že nakonec na tom dosti vydělala, protože tyhle zápisky prodala a pořídila si za ně dva rodinné domy. Tak to je takový návod, kdybyste náhodou nevěděli, do jaké práce se pustit. No a za chvilku si určitě pustíme osmdesátky Pet Shop Boys anebo Tina Turner. Hezký podvečer.
1: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
2: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: úterní podvečerní signál, to je to, co slyšíte, a pochopitelně i takový středočeský kraj má své podzemí. Co se v něm ukrývá, to ví nejlépe kolega Luboš Dvořák.
1: Ten, kdo slunce opravdu nemusí, může sestoupit pod zem a vydat se do jeskyní a do dolů. Do dávných dob se ponoříte nedaleko Berouna. Koně pruské jeskyně, staré minimálně desítky milionů let, jsou nejstarší v Čechách i nejdelšími jeskyněmi u nás. Další možností, jak se ukrýt před sluncem, je štola Halíře, dnes součást muzea v Jílovém u Prahy. Vznikla ve 20. století jako průzkumné důlní dílo a má výjimečný kosočtvereční profil. Je bezbariérová, takže na prohlídku můžete i s vozíkem či kočárkem. Mnohem starší je štola svatého Josefa. Pravděpodobně se tu těžilo už v předhusických dobách. Dnes je přístupných 200 metrů s expozicí o dolování zlata. Stejné pocity jako dávní horníci zažijete ve štole svatého Antonína Paduánského, také u Jílového. Ta vede ve dvou úrovních spojených systémem 7 žebříků v původním úzkém komíně. Svítit si budete skutečnou hornickou lampou. Z podzemí zdraví Luboš Dvořák.

0: Rozhovor, Signál Rádia.
1: Další povídání bude vonět dálkami. Vypravíme se až do Indického oceánu na nádhernou Srí Lanku. Naším průvodcem bude Češka Marcela Priyamal, která na tomto ostrově žije a zná ho opravdu zblízka. Poví nám, v čem se život na Srí Lance liší od toho našeho, jací jsou místní lidé, jak bezpečná je tato země pro turisty a které období je nejlepší pro návštěvu. Dozvíme se také, co byste při cestě na Srí Lanku rozhodně neměli vynechat a jaké místní speciality stojí za ochutnání. O tom všem si bude Lucka Zinková povídat s Marcelou Priyamal u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
0: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Přesně v 19 hodin vám dal parádní úterní podvečer od mikrofonu přeje Lukáš Bláha. Blíží se ochutnávka vysílání historicky prvního sportovního kanálu naší spřízněné Prima televize. Brzy prozradím detaily a zatím posílám 80-kové Sheenu Easton, Queeny nebo teď Modrý tanky. Pěkný poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Vašim uším se line podvečerní signál a přináším jednu dobrou Prima zprávu, protože skupina Prima připravuje vysílání své první stanice s čistě sportovní tematikou nazvané Prima Sport. Ačkoliv oficiální zahájení je plánované až na 17. srpna, tak už dnes od 19.30, tedy za několik málo minut, můžete, pokud patříte mezi fotbalové nadšence, naladit předzápasové studio a úderem 8. večer exkluzivně sledovat přímý přenos domácího klání třetího předkola Ligy mistrů. V něm se na pražské Letné AC Sparta Praha utká s Olympikem Lyon v boji o postup do ligové fáze nejprestižnější klubové soutěže Evropy. Těšit se tak kromě duelu českého vícemistra můžete i na odborné analýzy a bezprostřední ohlasy po skončení utkání. Zkrátka řečeno sportovní terminologií, takové zahřívací kolo před ostrým startem Prima Sport. Jestli ale nemůžete být u televizních obrazovek, nevadí, vše zásadního zápasu se dozvíte i z našeho éteru. Zůstaňte tedy klidně s námi, už protože zní Stay, Pierkoso a Boni Bianco.

0: Z podvečerního signálu doznívá krátce před půl osmou Dion Warwick, ale jestli by vám zachutnala raději jiná osmdesátka, není problém si o ní zavolat. Už zanedlouho dostanete příležitost v rámci rubriky Signály pro radost. Číslo sem ke mně je 910 260 910. Do té doby zazní Elton John nebo Kamufláž. Dobrý úterní večer, nebo ještě podvečer, dá se říct.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo

Tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Radio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: podvečerním signálu Nick Cayman I Promise Myself. Já jsem taky slíbil a to, že se někdo bude moct dostat přímo do našeho éteru.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: A povedlo se to, a to přímo teď právě Dominikovi. Ahoj Dominiku.
2: Zdravím všichni.
0: My tebe taky. Dominiku, to znamená, že ty máš dneska svátek?
2: No jo, mám vlastně, no.
0: No, tak všechno nejlepší samozřejmě. I z písní, i z následující písní. Jakou jsme nakonec vybrali? Povídej, přeháněj.
2: It's Raining Men.
0: Ano, Weather Girls, to znamená, že si trochu zapršíme, já myslím, že to je dost potřeba po tom parném dni, ale zase, aby to nebyly moc bouřky, to určitě nechceme. A pošleme to někomu?
2: Pošleme to konkrétně Petrovi, který mi v životě nejvíc pomohl. Uh-huh. A samozřejmě všem posluchačům, tobě.
0: Já moc děkuju.
2: A hlavně všem Dominikům teda.
0: Ano, přesně tak, k dnešnímu svátku. Ty jsi říkal, že nás bedlivě posloucháš dneska, jenom dneska, nebo?
2: Ne, každý den.
0: Každý den.
2: Já milu osmdesátky, a takže chtěla jsem, mám jako pořád puštěný online.
0: Skvělý, no tak to si na té správné adrese. Tak Dominiku, ještě jednou všechno nejlepší, díky, že jsi se ozval.
2: Děkuju.
0: A muzika, ta ti teď právě letí.
2: Děkuju moc.
0: Za málo, ahoj.
2: Čau, čau.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: Signál Rádio.
1: Tak takhle zněla slunná Itálie v podání Francesca Napoliho, máme 20.00 a na startu této hodiny jedna vzpomínka, je to přesně 125 let, kdy na svět přišel legendární jazzman Louis Armstrong přezdívaný Sačmo. A vzpomínat budeme i dál za pár okamžiků signály hudební minulosti vztahující se k datu 4. srpna. Tak ať máte krásný úterní večer.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jedinečný Phil Collins za námi, ladíte úterní večerní signál, kde vás čeká avizovaný výlet do historie muziky pro pátý den měsíce srpna, pardon, čtvrtý, pátý až zítra.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
0: I na takovém koncertě popových hvězd bohužel může dojít k ozbrojenému přepadení. Došlo k němu v letopočtu 1990 při vystoupení New Kids on the Block v kanadském Montrealu. Tři lupiči tam tehdy odcizili výtěžek ze zakoupených suvenýrů v hodnotě $260 000.

Z vesela pokračujeme za 4. srpnem před 25 lety. V něm si Dave Stewart jako svou třetí manželku vzal módní fotografku, holanďanku Anoušku Fis. Soukromé oslavy na Riviéře se zúčastnili například Elton John, Mick Jagger, Liam a Noel Gallagherovi z Oasis a nechyběla ani druhá polovina Eurythmics, Annie Lennox.

Nakonec se vracíme do 4. srpnového dne 2017. To se letní šlágr Despacito v podání Portoričana Luise Fonsiho stává vůbec nejsledovanějším videem na YouTube s téměř 3 miliardami zhlédnutí za pouhých 7 měsíců od vydání. Primát mu vydržel do roku 2020, kdy přeskočila dětská hymna o žraločím miminku Baby Shark.

0: Za minutu bude 8:30, Elán, ulice ve večerním Signál rádiu. To byl song o vlastně ulicích Bratislavy, kde dnes naměřili rekordních 40,8 stupně pro hlavní město Slovenska. Jinak ulice i českých měst, žhavilo slunce na maximum, podle Českého hydrometeorologického ústavu všechny stanice v Česku překonaly své denní rekordy. Nejvyšší teplota byla na stanici Plzeň-Bolevec 41,5 stupně, druhá nejteplejší stanice Strážnice měla 41, což je mimochodem nový rekord pro oblast Moravy a Slezska, který tak vydržel pouze jeden den. No ale jinak potom ve středních a severních Čechách řádily bouřky s velkými kroupami, tak doufám, že jste v pořádku, dávejte na sebe pozor a za chvíli vám budou hrát 80 od Spendou Belly a nebo i Rejžre. Hezký večer.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál rádiu. Vstávejte s námi. Signál rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Ve 20.42 je s vámi signál a fotbalisté pražské Sparty nastoupili před kamerami naší zpřízněné televize Prima Sport k úvodnímu utkání třetího předkola slovutné Ligy mistrů proti Lyonu, nad kterým mimochodem ještě nikdy v historii nezvítězili a celkově se letenský klub s francouzskými celky dost trápí. Obvyklý kapitán Lukáš Haraslín začal na lavičce, naopak v domácí základní sestavě nechybí čerstvá posila z Mladé Boleslavy Roman Macek ani další letní novic norský útočník Jonathan Bruns. Jehož gól žel odvolal VAR a tak je zatím stav na konci prvního poločasu bezbrankový. Toliko ode mě pro dnešek. Konečný výsledek vám určitě přineseme v našem zpravodajství. Moje jméno je Lukáš Bláha a budu tady pro vás opět zítra úderem 16. hodiny, protože teď už slovy Bonnie M. Gotta go home. Ahoj, mějte se dobře.

Pravidelné rubriky Signál rádia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou. Miluju Prahu s Davidem Černým. Nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou. Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne. Zajímavé rubriky každý den na Signál rádiu. Signál rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
2: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením, popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádiu posloucháte online
1: na signálradio.cz.

Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydlely na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz. Penso con sueño para